0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti teď zrychlíte?
2: Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
3: Hit Radio.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
3: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem RADIO20.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariRail. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariRail, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: firmanazajitky.cz.

0: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
1: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
2: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let.

0: těch místech. www.autopavlas.cz. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.

0: se součástí našeho vysílání a vysílej s námi. WhatsApp Hitrádia Orion 724 299 199. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Ať jedeš z Ostravy do Opavy,
3: z Frýdku Místku do Třince,
4: z Olomouce do Přerova,
2: nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Orion. Hit Radio Orion.
0: Zlepši si náladu.

0: Nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Jedu vlakem Českých drah.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
6: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
5: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
7: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
8: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
9: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
10: Nejlepší čas na nákup motorky? Právě teď. Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové stroje za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
11: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější.
12: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: nový plot má.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Kdo si v nejbližších týdnech vezme hypotéku, zaplatí výrazně víc. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími než ti, kdo si půjčku vzali v březnu, kdy zaútočili USA na Irán. Válka zdražuje ropu a tlačí vzhůru inflaci. Ceny hypotéky proto rostou už 7. měsíc v řadě. Od března poskočily téměř o 1% bod. Část vakcín proti chřipce letos dorazí do Česka se zpožděním. Výrobci potřebovali více času na úpravu očkovacích látek kvůli aktuálním variantám viru. V ordinacích je nyní přes 500 000 dávek, další dodávky mají dorazit během října a začátkem listopadu. Celkově je letos objednáno zhruba o 15% více vakcín než loni. Podle epidemiologů navíc letos chřipková sezóna nastoupí o něco později. A pojďme také na fotbal. Kdo čekal, že český tým pozlobí Anglii v jejím svatostánku ve Wembley, byl zklamán. Výběr nového španělského trenéra Santiho Denny ve čtvrtém zápase Ligy národů na rozjetého soupeře, který v minulém zápase přijel Chorvatsko 7-0, nestačil a prohrál 0-3. Nemá tak ve skupině ani bod. Hrdinou utkání byl anglický kapitán Harry Kane. Ten vyrovnal rekord golmana Shiltona, 125 zápasů za anglickou reprezentaci. Za níž dal už 91 gólů. Přičem se Česku v úterý hned dva. Tomu ještě jeho centr poslal do vlastní branky Vladimír Coufal. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Ostrava poskytne svým organizacím zajišťujícím pobytové sociální služby mimořádnou pomoc, a to 32 milionů korun. Reaguje tak na nedostatek peněz v sociálních službách. Prostředky pomohou pokrýt provozní náklady organizací, kterým nebyly ze státního rozpočtu přiznány dotace v potřebné výši pro zajištění péče o seniory a zdravotně handicapované. A teď už jdeme na počasí. Dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku spíše oblačnou oblohu, té bude ale odpoledne postupně ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách okolo 15.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
7: A my vám přejeme krásné středeční ráno, posloucháte Snídaní šampionů Hit Radio, 6 hodin, 3 minuty, jsem tady já, Michal ahoj a taky Filip, čau.
10: Ahoj.
7: Jasmin pravděpodobně dorazí, takže zatím pánská jízda, nicméně kdo dneska dorazí určitě, bude Marek ztracený po 8 hodině, tak to si myslím, že je důvod, proč nám být. Imagine Dragons, tím začíná středeční snídaně, hezké ráno.
11: Hit Radio Orion.

0: Next to me, tohle jsou Imagine Dragons, Hit Radio v 6.07. A mě by zajímalo, jestli jste se taky ráno nemohli vykopat z postele. Filipe, čověče, nevím jak u vás, jak u tebe doma, ale já jsem odmačkal asi 4 budíky a teprve pak jsem vylez, mě se vůbec teda jako nechtělo.
1: No, já jsem si dal taky předsevzetí, že maximálně 2 a dneska to padlo až na 3, takže taky jsem to porušil. Aha. A už začínám přemýšlet právě o nějakém návyku, který by mi jako zamezil v tomto vůbec odmáčknout.
0: No, víš, co nejhorší je ono, já jsem byl teda už zhůru na ty poslední 2 budíky a ono mi to začalo zvonit vždycky v ruce a říkám si, tyjo, tak to je jako takový neohleduplný oproti teda mojí přítelkyni. Toto teda nevzbudilo, jo, ale taky jsem si říkal, jako jak to udělat, abys vstal na ten první budík, protože já to absolutně jako nezvládám.
1: No tak za mě je to jednoduchý a zároveň složitý, už jsem to chtěl zkusit několikrát, nestalo se. Přátelé, základ je ten budík dát někam, kde vás to donutí, že musíte z té postele prostě se postavit na nohy a dojít tam. Ideálně pár kroků, třeba 3-4, záleží, jak máte velkou ložnici.
0: No tak to ne.
1: Z logiky věci, Michale, si myslím, že potom už prostě se spíš donutí, že už se jdeš rovnou vyčistit zuby, vysprchovat se, než se tam vrátit a říct, odložím o 10 minut, tak a jdu si lehnout.
0: Já si pamatuju, že byly snad nějaký i budíky, kdy jsi musel vypočítat nějaký příklad, jo.
1: Jo, takhle, to asi existuje.
0: Takhle po ránu. A to, jako nedovedu si představit, že bych pro ten budík musel někam jít, anebo že bych musel ráno něco počítat. No nicméně, naše ráno bylo teda takové, nemohli jsme se vyhrabat z postele,
2: bylo
0: by se říct.
2: Je to tak.
0: Tak by nás zajímalo, vy kdo nás sledíte, jestli to máte stejně. A kolikrát jste odložili budík na telefonu, případně teda, jestli vstáváte na první nášlap. Jo? Dejte nám vědět, za malou chvíli začíná minuta šampionů. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a přesně, kolikrát jste ten budík na telefonu odložili. To nás zajímá, jestli v tom jsme stejně. Kateřina Marie Tichá, Plamen, 6 hodin, 9 minut, středeční Hit Radio. Dobré ráno.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio a Plamen v 6 hodin 12 minut a startuje minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik budíků jste dneska ráno odložili, tak pojďme na to teď. Honza Broumov, dneska jsem odkládal budík asi 13krát, tudíž už teď nestíhám do práce a bude zpoždění.
1: Pája Štětí, dobré ráno, mám 3 budíky a všechny minimálně jednou odložím.
0: Martin Klatovi, na první zazvonění.
1: Bob Podbořany, budík mám u hlavy a občas stanu ještě před zvoněním nebo hned na první vstávání ve 4.
0: Petr Jaroměř, vstávám vždy na ten třetí a pak mám ještě pro sichr 2 budíky, kdyby náhodou.
1: Verča Dobronice, mám to tak, že budík si dám na druhou stranu ložnice a i přesto, že pro ně musím vstávat, tak odkládám asi 5krát, protože si s tím telefonem zase zpátky lehnu.
0: Kamila Vlašim, já ho posunula dneska zcela výjimečně jenom jednou, vstávala jsem ve 3:59.
1: Nikola Plzeně, telefon mám na parapetu okna, bych musela vstát, ale dnes jsem se stejně vrátila do peřin.
0: Iva Praha, vstávám nahned ve 4:30, jsem raní ptáče. Děkujeme za vaše zprávy, no a vy, kdo nejste s ránem kámoši, tak snad vás proberou další songy, tohle by mohlo určitě. Kato a John, Turn the Lights Off. Staví se taky Shawn Mendes, tady na Hit Radio 6 hodin, 13 minut, hezké ráno, šampion.

0: 6 hodin 19 minut, tohle je Hit Radio a Shawn Mendes. Krásné středeční ráno, dámy a pánové, je to tady, poslední metry kampaně, ještě pár letáčků, tašek a koblih. A je odvoleno, blíží se komunální volby, teďka o víkendu, pátek, sobota, a taky vlastně konec období, kde nás někdo bude přemlouvat, abychom mu hodili hlas. A ptáme se, jdete k volbám, přesvědčil vás někdo, tak to můžete odpovědět sami pro sebe. A já si říkám, jak dlouho pak bude trvat, než se Česká republika vrátí zase do normálu. Zmizí všechny ty billboardy, jak to vlastně vůbec může dlouho ještě viset?
1: No, mně se hlavně líbí, jak se podíváš všude okolo sebe, rozumíš, vidíš většinou ten velký úsměv. Aha. A teď ty sliby, že jo, prostě žádné kolony v Praze nebo žádné kolony ve vašem městě v Brně, taky vím, že to hodně řeší tu dopravu. A tak mě napadla jedna taková věc pro pobavení jako vás zase v hlavě, nám to asi úplně tolik nepište, ale kdybyste třeba mohli jednoho libovolného politika poslat jako za trest hned zítra v 6 ráno na tu nejdelší a nejplnější kolonu ve vašem městě, koho byste tam uvěznili? V hlavě si to představte a myslím si, že vás to pobaví, jak tam stojí troubí a řekne si aha, aha.
0: Takhle určitě, vy, kdo nás posloucháte, tak třeba teď, kdo jste v autě, jo, tak určitě máte na dohled nějaký billboard, který možná musí být teďka osvětlený, protože je ještě tma. A někdo se na vás jako směje a prosí vás o hlas. Já teda osobně mám takový jako oblíbence, než bych je šel volit, ale spíš oblíbenec lomeno bizár, jak tam jako stojí teďka ta ruka na hrudi, anebo teďka ty ruce takhle prostě, jo, a teďka ty gesta. A člověče, pak mám jako takový oblíbený, takový jako obyčejný. Jo, že jsou vyfocený, tak jako, že mi to přijde, že je vyfotil někdo v kanceláři na telefon, že to není takový vyumělkovaný. Jo, takže já spíš jako na tu kampaně koukám takhle, že mi to jako baví. Tak volby, pátek a sobota, pokud vyrážíte, tak už asi máte nějakého svého favorita. A favorit bude i tady u nás na Hit Radio, Indila, tak tý bych dal svůj hlas rozhodně. Dernier Dance, taky Kygo, Zack Abel a přihodíme i dopravu. Tak hezký ráno, šampioni.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Kovona systém Český Těšín.
8: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
7: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
13: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
12: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová fólie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou fólii Dek Dren za super cenu. Více na dek.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
17: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
18: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
19: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
20: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
21: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Karvinsku v Havířově v okružní ulici u křižovatky s Lidickou se střetl autobus s dodávkou. Nehoda je se zraněním a silnice je uzavřena. No a na Opavsku ve Štěbořicích na silnici 3. třídy probíhají práce na vozovce. Je tam omezení.
23: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio Orion.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, Kygo za Cable, Nile Rodgers for Life. S vámi Michal a Filip.
1: A Filip má ranní update.
2: Ranní update.
3: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. João Mário Neto z Brazílie a Australan Ken Weeks jsou v současnosti dva nejstarší muži světa a navíc se narodili přesně rok po sobě. Společné narozeniny proto mimo jiné oslavili i tím, že si vzájemně popřáli. Starší z nich, tedy Brazilec, oslavil už 114. narozeniny. 8 let unikal spravedlnosti v Turecku odsouzený zloděj tím, že se převlékal za ženu a používal identitu své sestry, zatímco úřady jej vedly jako pohřešovanou osobu. Nedávno ho ale policisté po delším sledování dopadli a dostal ještě vyšší trest. No a nevšední souboj mezi uprchlým ptákem Emu a nejmenovaným mužem se odehrál na venkovské silnici v jihozápadní Anglii. Scéna, kterou zachytil na video náhodný řidič ze svého auta, se stala hitem na sociálních sítích. Já jsem to video teď viděl a opravdu Emu to je teda ale obrovský zvíře.
1: Jsme na to koukali, hlavně celé tady té scéně přihlížela spoza brány taky alpaka. Jo, a ona mi tam přišla jako takový ten soused za záclonou, který tam jako stojí a říká si, hele, já do toho nechci kecat, ale tohle fakt nedopadne dobře. Tak jak to dopadlo? Emu vyhrál.
3: Emu vyhrál a je to tedy, přátelé, pták, který až 50 kg může vážit a 190 cm měřit. To je neuvěřitelné.
1: Pokud nevíte, jak vypadá Emu, je to taková přerostlá slepice, dalo by se říct.
3: Takový pštrosík větší.
1: No, něco takovýho. Beautiful Day, YouTubečka, další muzika pro vás. Tohle je Hit Radio 6.34, hezké ráno.

0: Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.

0: Za malou chvíli 6:45, dáváte si středeční Hit Radio, dobré ránko. Filip mi tady vyprávěl příběh asi 2 minuty zpátky a já jsem myslel, že to je příběh někde ze zahraničí, tak se ho ptám znova, jakože cože? A říká mi o tom, že jeho známý mu utek had, jestli to vyprávím správně.
1: Ano, ano.
0: No ale kde mu utek?
1: No v autě. V autě mu utek, on ho někam převážel, protože oni mají přátelé toho hada jako opravdu jako pejska domů. Oni se ho mé vytáhnou z terárka, dává storička na Instagram, jak i jeho syn se s ním mazlí, takže mají ho jako ochočenýho, ale včera to ochočení jaksi nefungovalo. Normálně ten had utekl v autě, zalezl nějakou škvírou do palubky a on normálně musel jít do autorizovaného servisu, dával z toho storička na Instagram, ty museli rozebrat celou palubní desku, aby toho hada dostali ven.
0: No, v části tohle příběhu, když mi Filip říká, že to bylo na storíčkách, říkám, aha, tak to musím vidět, tak mi to ukazuje. A má opravdu tam ten had koukal z toho, z podvolantu, vlastně z té části, to už ho vyndávali,
1: navíc ten had má jako žlutou barvu, takže opravdu výrazně, tak by si řekl, kam se tak může ztratit v tom autě a opravdu tam zales a nechtěl ven.
0: No a teďka mi řekni, tak oni si měli teda do autorizovaného servisu a tak ten had asi není rovatý, ne? Protože já třeba dělat v autorizovaném servisu, tak kdyby mi někdo řekl, prosím vás, já mám takový problém a teďka čeká, že ti řeknou, no třeba mě tam zapadlo a teďka, no něco, nějaká blbost, tak to chce vyndat, ale jako nečeká, že ti řeknou, že tam je had?
1: Hele, podle mě to bude jenom škrtič.
0: Jenom. Je takhle, do palubky zapadla kreditka, jo, já ji měl položenou na středovém tunelu, zabrzdil jsem a vletěla dovnitř, nevím jak, a pořád tam je nějakým způsobem.
1: Pořád tam je, takže mě platíš autem, že...
0: Pořád tam je, já vždycky
1: třeba
0: říkám,
1: v Mekáči přiložej terminál k autu, prostě.
0: No jasně, doma do Teska jedu, k kase, že vždycky, a bezkontaktně a autem tam. Tak by nás zajímalo teda, co vám kdy zapadlo do auta, že jste to už nemohli vyndat, protože určitě se vám něco podobného stalo, možná třeba máte příběhy s hadem, jo, co my víme.
1: Já mám ještě takhle, mi tam zapadlo vlastně k čelnímu sklu ten lísteček v obchoďáku a jestli víte, tam je vždycky napsaný při ztrátě poplatek 1000 korun, takže já opravdu jsem to nemohl, já věděl, že tam je, nemohl jsem to vydat, jen jsem prosit opravdu na tu recepci nebo ostrahu a pán řekl, lístek nemáte, 1000 korun, takže litr mě to stálo.
0: Jako když něco zapadne do palubky, blbý, ale když něco zapadne do středového tunelu, taky blbý, protože ten, co schvátí, už to navrátí, ale nějak se to jako třeba ještě, je tam šance. Tak nám dejte vědět 777-937-777, když nám to nahrajete na WhatsApp, budeme rádi. Nebo nám to pinkněte SMS-kou, vrátíme se k tomu a hledáme ty nejbizarnější příběhy, co vám kdy zapadlo do auta a už jste to prostě nemohli za boha vyndat. Eva Farna za chvíli, taky aktuální doprava, hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Šéfe, došel matroš.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
12: Birds, kosmetika, co má koule, Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, anagory, brds.cz.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
17: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
18: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
17: A co je Chytrárt?
18: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
17: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
19: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
20: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
21: U nás byl rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo M-ko ovesná kaše za 12,90. Byla. To dobré začíná u nás.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na trase z Karviné do Ostravy. U odbočky na Orlovou havarovala dvě osobní auta. Nehodu vyšetřuje policie, jeden pruh je neprůjezdný a kolony se netvoří. No a v Ostravě v Domovské ulici v úseku mezi ulicemi Klasná a na Konečné je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici.
23: Mami, proč máme všechno od konceptu?
24: To jen se zeptej, tatínka.
25: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
26: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
27: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Peace, Empire State of Mind. Tohle je středeční hit rádio, dobré ráno. Mince, klíče, hranolky, naušnice, takhle mezi sedačkou a tunelem v autě, středovým tunelem, existuje podle mě paralelní vesmír. A ještě horší místo, kam může v autě něco zapadnout, je pravděpodobně palubní deska. Filip, připomenu, přišel s příběhem jeho známého, který musel jet včera do autorizovaného servisu, aby mu rozebrali celou palubku a vyndali mu hada.
1: No,
0: cimoutek.
1: Vyndali mu hada, dokonce k tomu samozřejmě asi s nadsázkou psal, všechno je OK, ale bude mě to asi stát měsíční plat.
0: To je geniální, geniální. No a ptali jsme se vás, co vám kdy v autě zapadlo, tak píše třeba Luce, dobré ráno, mě zapadlo sluchátko do ucha k mobilu a už nešlo vyndat. Nevíme kam, ale pravděpodobně na místo, kde to opravdu nešlo už vyndat ven. Taky píše Romana, ahoj, zapadla mi lžička mezi volant, zatím se nikam nezasekla. Taky slušný. Simža píše, ahoj, jak jste říkali o hadovi v autě, tak to mě pobavilo, děkuji. Mně se jednou stalo, že jsem vezla myši pro své hady a ty potvory se nějak prokousaly z krabičky ven a všechny čtyři utekly, no a kam jinam než do vzduchotechniky, takže já zapla horké topení na plné pecky, abych je nějak vyhnala ven. Naštěstí se to povedlo, ale byla to taky komedie. Zdraví Simča. Taky máme zprávu od Jany. Já si takhle jednou měnila do telefonu novou simkartu v autě a ručičky negramotky, no a simkarta spadla. Za boha se mi nemohla najít, takže jsem musela do Českých Budějic, protože u nás pobočka z Vodafonu nebyla. Tam mi dali novou a jela jsem domů do Jindřichova Hradce. No a za měsíc, když jsem vysávala auto, se mi objevila zapadlou za koberečkem, ale když jsem ji hledala, nebyla prostě k nalezení. Hezký den, Nena. No tak samozřejmě, když to potřebuješ najít, tak to nenajdeš a pak, když už to nepotřebuješ, tak to na tebe vyskočí. Tak máme tady taky hlasovku od Kláry.
2: Ahoj, tady Klára. No mně se přesně tohleto stalo právě s hadem, ale byla to jenom úžovka. Vezli jsme rybičky pod čerpadlem na vzduch a se schovala úžovka. V okamžiku, kdy jsme nadzvedli čerpadlo, tak se úžovka odplazila pod zadní sedadla. Hledali jsme úplně všude, nenašli jsme ji, dojeli jsme domů, zase jsme prolezli. Úžovka odplazila pod zadní sedadla. Hledali jsme úplně všude, nenašli jsme ji, dojeli jsme domů, zase jsme prolezli celý auto, kde to dalo.

0: cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
2: Zdravíčko, sousede, založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na draautomobiles.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: On air. Online.
6: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Následně středeční ráno, minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Zářijová cena nafty atakovala hranici 50 korun za litr. Ten přitom stál před rokem zhruba 33 korun. Dlouhodobě rostou také náklady na bydlení. Kromě energií jde i o nájmy. Rychle zdražují i nemovitosti, byty, domy i pozemky. Naopak potraviny v září stále ještě zlevňovaly, což pomohlo inflaci zpomalit. Podle odborníků se však tento trend může otočit. Salmonelóza dál trápí především děti z pražského újezdu nad Lesy. Podle hygieniku je aktuálně nemocných necelých 500 lidí, 99 z nich muselo do nemocnice. Některým pacientům se zdravotní stav po zlepšení je znovu zhoršil a museli být hospitalizováni opakovaně. Příčinou nákazy je podle dosavadních zjištění jídlo ze školní jídelny, při jehož přípravě byla použita nedostatečně tepelně upravená a prošlá vejce. Šetření případu zatím dál pokračuje. A pojďme také na sport. Fotbalisté Španělska v české skupině Ligy národů otočili zápas v Chorvatsku a zvítězili 2-1 díky dvěma gólům střídajícího Mikela Merina. Záložník Arsenalu, který občas nastupuje i v útoku, se po zápase proti Česku trefil ve druhém utkání po sobě a potvrdil roli gólového žolíka ze světového šampionátu. Na němž rozhodl souboje vyřazovací fáze s Portugalskem a Belgií krátce po příchodu na hřiště. Španělé tedy včera prodloužili sérii bez porážky v základní hrací době či prodloužení už na 42 zápasů a zajistili si čtvrtfinále. Opakuji také, že Češi bohužel v Anglii prohráli včera 0-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Obyvatelé Kopřivnice mohou do konce října hlasovat, který z 8 projektů k vylepšení života ve městě nebo zvelebení veřejného prostoru příští rok radnice zaplatí. Mezi návrhy je například vytvoření dřevěné relaxační pyramidy u základní umělecké školy Miss Music anebo proměna málo využívaného prostoru na sídlišti Sever v Parčíku. A teď už jdeme na počasí, dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku spíše oblačnou oblohu, té bude ale odpoledne postupně ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách okolo 15.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
11: Snídaně šampionů.
12: 7 hodin, 3 minuty k tomu, přejeme vám krásné ránko, dáváte si snídaní šampionů. Trošku nám to tady odpadává, fílo. Jsme tady sami ve dvou, dobré ráno.
13: Dobré ráno.
12: Dobré ráno, mě taky není nejlíp, tak zítra to zvládneš?
13: Hele, já to vezmu sám, když někdo přijde ovládat ten váš letecký kokpit pultík, který máte před sebou, tak asi to vemu na sebe klidně.
12: Ale ono to jde všechno na dálku dneska už.
13: To je ty posun tady
12: ty
13: stejně,
12: technologie,
13: hele.
12: Ty technologie. Tak zatím tady jsme naživo, alespoň my dva. Ava Max, So Am I. Tím začíná další hodina, tak dobré ráno.

0: Gone, gone, gone. Krásné ráno v 7 hodin 10 minut. Jak moc vám věří rodiče? Podporují vás v tom, co chcete dělat? Takhle, známe nejbohatší lidi světa, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, a co mě teda osobně baví, je začátek Amazonu. Proč se bavíme o těch rodičích? Protože Jeff Bezos přišel za rodiči a řekl jim něco ve stylu: mám nápad, dejte mi $250,000 a je teda dost možný, že o ty peníze přijdete, ale rodiče řekli: dobře, synku. A voilà, Bezos je aktuálně druhým nejbohatším člověkem planety. Tomu říkám, to je rodičovská důvěra.
1: No, hlavně spíš jako toho člověka, co ty peníze schrábnul, že jo? Já jsem ti vyprávěl teď příběh, tak nevím, jestli ho mám říct.
0: Já bych ho řekl, ale zkrať to, ale řekni ho, protože to je geniální. Protože to by taky věřili rodiče, ale ty jsi to trošku prokaučoval.
1: Takhle, mohli mít pěkný život, já to zkrátím. Před zhruba 15 rokama jsem se objevil v takové skupině, který mi nabídli: postavíme ti počítač, který bude těžit bitcoiny. Zkrátím to úplně nakonec. Skončilo to tak, že elektřina stála víc než ty vytěžený bitcoiny, protože jeden bitcoin tehdy stál 500 korun. No tak já neměl peníze, měl jsem na to půjčeno od rodičů s asi 70 000, tak jsem řekl: prodám počítač a všechny bitcoiny. Takže přátelé, když budete mít dneska špatný den, vzpomeňte si, že Filip z Hitradia prodal 80 bitcoinů za 40 000 korun.
0: To je skvělý.
1: Ptáte se, kolik je bitcoin dneska? Kolem 2 000 000. A možná se ptáte, nechal jsi ty pako aspoň jeden?
0: Nenechal. Ne.
1: Sedím tady v rádiu a jak ty si, Michale, říkal, možná bych tady nebyl, takže to by byla škoda zase jako pro mě, samozřejmě,
0: no, jasně,
1: ne pro vás.
0: Možná vy, kdo nás posloucháte, taky máte takový příběh. Já jsem z třídy ajťáků a vlastně, když to začínalo bitcoiny, tak kamarád mi říká: hele, a už jsem tady vyprávěl, vlastně si vzpomínám, on mi říká: hele, bitcoiny, to stojí prostě, hele, $0.5, prostě, tak on nakoupil. Nikdo jiný nenakoupil.
1: A nechal si.
0: On se má dobře. Nikdo jiný se dobře nemá. Takže si říkám, že prostě když přijde něco novýho, takže je možná dobrý tu příležitost chytit za pačesy a využít to, no. Hele, ale zase máme práci snů, já jsem spokojený.
1: Přesně tak.
0: Já jsem spokojený.
1: Rodiče mohli mít bazén, ale co?
0: Přesně. Miraj, vedle tebe usínám, pro vás, kdo nás ladíte, 7 hodin, 12 minut, krásné ráno z Hitrády.

0: 8. 4 minuty k tomu, tohle je středeční rádio snídaně šampionů. Chat GPT v Evropě bude svoje texty neviditelně podepisovat. Nebude to žádný, že by nakonec textu, vygenerovaného textu napsal s pozdravem robot, ale do způsobu, jak vybírá slova, schová nějakou stopu, takže text bude vypadat sice normálně, ale technicky bude mít něco jako digitální otisk prstu, že bude poznat, že to psala AI.
1: No teď je otázka, jestli to běžný člověk s běžnou inteligencí, jako jsme třeba my dva, dokáže rozpoznat.
0: No, já si myslím, že ty texty, které generuje AI, jsou tak blbý, že to poznat je, jo, ale kdo jsem já, abych to soudil, jo. Nicméně mi to přijde, že to je něco jako, když, nevím, opisuješ domácí úkol, ale spolužák ti do něj neviditelným ingoustem napíše, dělal jsem to já. Tak takhle nějak to má fungovat, ale já si říkám, že to vlastně není žádná novinka, protože tiskárny tohle dělají už dávno.
2: Jo.
0: Viděl jsi?
2: Ne.
0: No totiž některé laserovky na papír vytisknou skoro neviditelný žlutý tečky, podle kterých jde poznat, z jaký tiskárny ten dokument vylez. Takže už ani papír není anonymní, jo, je tam sériový číslo tiskárny, datum čas tisku, to všechno jde dohledat prostě z pitomýho papíru.
1: A proč to tam je v těch tiskárnách? Myslíš třeba kvůli dohledání nějakých dokumentů?
0: Asi.
1: Třeba při trestní činnosti?
0: Asi. Já když jsem to četl, je to pár let zpátky, tak si říkám, taky mi to překvapilo, říkám, to není možný. Takže i papír není anonymní. Prostě ví o nás všechno, velký brácha všude. Velký zjištění, Michael Schulte a Rehab Better Me. Tohle nesložila, doufám teda, žádná umělá inteligence. A taky se staví Nico Santos a přihodíme aktuální dopravu. Tak hezký ráno.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Nabídka pracovních míst.
5: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz.
4: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
6: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem RADIO20.
7: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dílera. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Motorkáři pozor! Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se na motorku už nyní za skvělé ceny na motopark.cz.
6: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
7: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Karvinsku v Havířově v Orlovské ulici se srazila dvě osobní auta, projedete jedním pruhem. No a v Prostějově v části obce Šárka hlásíte uzavírku silnice z důvodu pohybu stavební techniky, jeřábnických prací, skládání materiálu při opravě kotelny. Bude realizována čtyřikrát na jeden den úplná uzavírka.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Orion.

0: Tohle jsou hity Nico Santos, Human Being 731. Dáváte si středeční hit rádio snídaní šampionů. Dnes s vámi Michal a Filip. Ahoj, hezký ráno. Za chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, to řekneme. Teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: No tady budou jako odměnou tři zprávy. 67letý Buzz Eckers z amerického státu Michigan miluje psaní dopisů. Společně se svou dcerou tak rozjeli iniciativu, kdy úplně cizím lidem píše jí dopisy, v nich se snaží nahradit jim otce. Zájem je obrovský a tak se k ním již přidalo i několik v uvozovkách otců. Neskutečné štěstí měla žena z britského Devonu. Na zahradě našla svůj snubní prsten, který ztratila před 50 lety, když plela záhon. Šperk objevil její vnuk pomocí detektoru kovu jen pár centimetrů pod povrchem. I po půl století v hlíně vypadá prsten po vyčištění jako nový a majitelce stále perfektně sedí. No a jen na chvíli se radoval mladý Francouz z vysněného vozu, poté co si ho vyzvedl v prodejně, pouhých 15 minut poté, tak ho přisjeli četníci při velkém překročení maximální povolené rychlosti, což v jeho případě mělo za následek nejen zabavení řidičského průkazu, ale také pokutu ve výši 100 tisíc korun.
0: Takže 15-minutová radost, no, ač teda nechci obhajovat rychlou jízdu, tak jako toho borce vlastně na druhou stranu chápu.
2: Chtěl si to zkusit,
0: no, ale já mám teda ještě lepší příběh kamaráda, který si jel vyzvednout novou motorku. Odjíždí a ještě než odjíždí, tak mu říká ten z toho salonu, opatrně, má to sílu, tak ať za to nevezmete, tak za to samozřejmě vzal, ale vykrosil se přímo před tím salonem, takže tu motorku tam zrovna nechal na servis.
2: Jo. Tak to je krásný.
0: Takže ten to nastartoval, ujel psa metr a konec,
2: Pane bože.
0: Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Hit Radio v 7.35, dobré ráno šampioni. A tohle bude Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka. Více jak 3000 titulů, takže určitě si něco vyberete. No a s námi ve vysílání je Ondra Velký. Ondro, ahoj.
2: Ahoj.
0: Taky ahoj. Ondra Menší. Ahoj, Ondro.
3: Čau.
0: A Áňa Nejmenší. Ahoj, Áňo.
4: Ahoj.
0: Ahoj. Takže dneska to bude rodinná jízda. Tak co, jste připravený na 5 otázek?
3: Jo.
0: No tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Které 3 věci můžete najít v čekárně u lékaře?
3: Léky, lékařku a
0: časopisy ne, třeba taky.
3: To taky.
0: No taky, pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik nohou má krokodýl?
3: 4.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Při jaké teplotě začne voda mrznout?
3: 0.
0: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Je tučňák pták, ano nebo ne?
3: Jo.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Který smysl používáme při poslechu audioknihy?
3: Uši.
0: A smysl?
3: No,
0: no jasně. Ale Áňa to zachránila. Rodinko, vy jste parádní. Tak je to
2: no,
0: vaše?
2: No, ani mě nepotřebovali.
0: Ani, přesně. Táta jenom řídil. Táta to jenom řídil, jo, a děti odpovídali.
2: Tak, tak.
0: Tak, tak. Tak Ondro, Áňo, jak se těšíte? Jedete do školy nebo do školky?
3: Do školy.
0: No jo, ježíš, pardon. To jsem taky mohl poznat, že jo.
3: Jde a druhý.
0: Třetí a druhá třída, to vám závidím, lidi. Tak a těšíte se?
3: Jo.
0: Fakt?
3: Jo.
0: Tak jo, tak ať vám to vydrží ještě pár let. Tak děkuju za soutěž, voucher posíláme a přejeme šťastnou cestu a krásnou středu. Mějte se, lidi, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy V Pray. Jestli chcete příští léto za Markem Ztraceným na Šumavu, tak dneska je rozhodně dobré být ve střehu, protože večer totiž startuje předprodej jeho 7 speciálních koncertů přímo v jeho rodné Železné Rudě. A bude to úplný opak jeho obří letné místo, kolik tam bylo, 70 tisíc lidí, jenom tisícovka na každý večer, k tomu příroda Šumava a hezký západ slunce. A jestli taky vás napadla otázka, proč se po vlastně největším koncertu jeho kariéry rozhodl udělat něco takhle komorního, dalo by se říct, tak nemusíme špekulovat, protože za chvilku se ho zeptáme přímo. Marek Ztracený totiž dorazí po 8 hodině sem k nám do snídaně šampionů, tak si to rozhodně nenechte utéct. No a kdo dorazí do playlistu? Let's go. K vám všude, kde nás ladíte, nejnovější Lady Gaga, Bass Pursuits. Taky divoký byl pocit. Tak hezké ráno.
1: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Jedu vlakem Českých drah. Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat Sezon.

0: podcast Chlebovice Frýdek Místek. www.autopavlas.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři natěrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři natěrači.cz. Malíři natěrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
8: 800 226 226.
7: Smalování neděláme divadlo.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Mami, já se nudím.
12: Tak teď už nemusíš. Ahoj, jmenuji se Jirka Prokeš a dělám programy plné tance, soutěží a smíchu. Do školek, na dny dětí, karnevaly i slavnosti. Rozesměju malé i velké, rozjívu parket a zapojím úplně všechny. Rezervace na jirkaprokeš.cz. Jirka Prokeš, toho si zamiluješ.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
15: Mega sekáč Ostrava u Futura.
16: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
15: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na D1 mezi 317. a 318. kilometrem. Směrem od Olomouce na Ostravu bude v pravém pruhu probíhat oprava povrchu vozovky. No a na Novojičínsku v Bílovci v Krátké ulici počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
18: Mami, proč máme všechno od konceptu?
19: To jen se zeptej tatínka.
20: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
21: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Kovona systém Český Těšín.
3: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned. Tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
2: Kovona systém Český Těšín.

0: Argos pro elektrikáře. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Krásné středeční ráno, 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Řada českých měst má problém obsadit odborné pozice na úřadech. Některé radnice proto nabízejí náborové příspěvky, které dosahují až 100 000 korun. Například v Uherském Brodě hledají investičního technika už od roku 2024. Ani 100 000 bonus zatím nepomohl. Problémem jsou podle radnic hlavně tabulkové platy, vysoké kvalifikační požadavky a velká odpovědnost úředníků. Návštěvnost českých památek je letos podobná jako loni a některé z nich hlásí dokonce rekordní zájem. Turisty lákaly nejen hrady a zámky, ale také speciální akce a dny, kdy byl vstup zdarma. Velký zájem byl například o mimořádné bezplatné prohlídky státních památek, které pořádal Národní památkový ústav. Podle dostupných statistik navštívilo české památky v roce 2024 více než 14 milionů lidí. Zájem o české kulturní dědictví tak zůstává i letos velmi vysoký. A pojďme také na sport. Česká fotbalová 21 nezvládla závěrečný zápas kvalifikace mistrovství Evropy a v Portugalsku prohrála 0-2. Již jasný vítěz skupiny šel do vedení ve 28. minutě po akci Daniela Benkachyho. Jehož střelu si srazil do vlastní sítě Erik Hunal. Po změně stran zvýšil Alfonso Moreira. Hráči trenéra Michala Bílka měli jistotu baráže už před dnešním zápasem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Ostrava poskytne svým organizacím zajišťujícím pobytové sociální služby mimořádnou pomoc, a to 32 milionů korun. Reaguje tak na nedostatek peněz v sociálních službách. Prostředky pomohou pokrýt provozní náklady organizací, kterým nebyly ze státního rozpočtu přiznány dotace v potřebné výši pro zajištění péče o seniory a zdravotně handicapované. A teď už jdeme na počasí. Dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku spíše oblačnou oblohu, té bude ale odpoledne postupně ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách okolo 15.
0: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
4: Dvě minuty po osmé ladíte středeční Hit Radio, krásné ráno, a my ve dnešní snídani přivítáme návštěvu, která ještě před dvěma měsíci stála před 70 tisíci lidmi na Letné, a to bude Marek Ztracený. Tak už za malou chvíli počkejte na to.
0: Hit Radio Orion.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: 9 minut po 8 ladíte středeční Hit Radio, krásné ráno. Marek Ztracený, oboj se mé boty a Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
1: Dobré ráno, mám obuté boty a jsem tady.
0: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
1: Takhle, stávalo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu sem do garáží a škrábnul jsem si auto.
0: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
1: -3.
0: -3 a neparkuješ vedle mě.
1: No bylo tam, jaký máš auto?
0: Černý auto.
1: Tak to bylo?
0: Fakt?
1: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš za co.
0: No, takže, ale to bude, já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě od Marka Ztracenýho a já mám podepsaný auto vlastně tvým autem teďka.
1: Podepsal jsem ti to blatníkem.
0: Marku, dneska to jsou přesně 2 měsíce od největšího koncertu tvojí kariéry a ty zároveň koukáš už úplně jiným směrem, ty se vlastně z té obří Letné vracíš zpátky domů na Šumavu, kde tě čekají koncerty jenom pro 1000 lidí, to všechno probereme. Teďka ale pojďme se vrátit na tu Letnou. Když se řekne Letná, tak jaký obraz ti naskočí jako první?
1: To, jak tam přiběhnu. Jak tam přijdu to pódium a pak mě ještě taky napadne, jak jsem poprvé přijel do toho areálu, když jsem viděl, jak stojí všechny ty repráky a ty a všechny věže a tak. A nevěřil jsem tomu, že to je připravený pro mě a pro moji kapelu. Takže dneska je to 2 měsíce, já teda to mám furt v hlavě, a furt to prožívám, protože střiháme ten záznam z 38 kamer, takže já už si ten koncert dokonce užívám jakoby i jako divák, tak jsem to poprvé viděl, jak to viděli fanoušci a musím říct, že to vypadá fakt dobře a když vidím všechny ty dojetí, emoce a co se tam dělo, jsem úplně odvázaný.
0: No, my jsme včera měli na telefonu posluchačku a ptali jsme se jí, a jak si ten koncert užila, tak já ti to pustím, jo? Tak
2: jo. Já to super všechno dookola, i to show, i jakoby on sám, to jak když k nám mluvil, nebo i předkokanka Martina Partlova, úžasná host, Adam Ďurica, úžasný, takže všechno bylo prostě top.
0: Yeah. To bylo top.
1: To nemůže být hezčí.
0: To byla posluchačka Zavířova, posluchačka ze Ztracené rodiny.
1: To
0: no a ty jsi teda říkal, že stříháte video. Já jsem se chtěl zeptat dál, kolikrát tak jako si vzpomeneš na ten večer, jako jestli to teda je vzpomínka, nebo jestli to je pocit, že se to stalo už před hrozně dlouhou dobou.
1: Mám pocit, že už je to zhruba asi 5 nebo 10 let, ale každý den někoho potkám, kdo mi zaklepe na rameno a řekne, že tam byl, nebo že tam byla jeho dcera, nebo žena, nebo kamarádi. Vlastně to je součást mýho života, opravdu. A ještě po 2 měsících jsem toho plný a evidentně i fanoušci. A je vlastně až symbolický, že dneska jsem tady právě proto, abych jim oznámil, to jsem říkal, ti letenský pláni, další cestu. Takže vlastně po 2 měsících to, všechno to zapadá.
0: No a teďka by nás zajímalo, co se stalo, koncert skončil. Koncert skončil. Jak pak vypadal večer Marka Ztraceného a jak vypadalo to ráno 8. srpna, když se probudil a když ti to vlastně všechno doteklo?
1: No ono to bylo dramatický, tak mimochodem, protože my jsme dohráli, všichni samozřejmě úplná euforie. A to doufám, že to klukům nebude vadit, to řeknu, ale kluci měli problémy zdravotní, prostě hned slezli z pódia, udělal jsem jim špatně, zvracení a tak, takže já jsem tam zůstal de facto sám, takže kluci něco špatného snědli, já jsem se nestačil na obědvat, ještě jsem byl naštvaný, říkám sakra, ani na obědvat se nestačím, ale díky bohu. A každopádně pak probíhal takovej lehký mejdánek, pak už jsem tam skončil skoro sám, nejdřív nás tam bylo asi 20, pak 15, 5.
0: Odpadli.
1: Přesně, pak jsem si otevřel kufr auta na letenský pláni, to už bylo asi 4 ráno a pouštěl jsem si písničky, normálně Amerika jako blázen, jako puberťák.
0: Co jsi spustil? Vzpomeneš si, co
1: mám
0: tam hrálo?
1: Mám to v playlistu, no jel jsem tam všechno možný, co jsem poslouchal od moderních až od nedvědy, po rokový věci až úplně pro nevím co.
0: Já jsem myslel, jestli jsi nepustil sebe, že bys si řekl, že bys to jako ještě zopak.
1: Ne, sebe už jsem nemohl ani slyšet. No a po dlouhý době jsem si dal i nějakýho panáka, protože já vůbec nepiju, takže jestli se ptáš na druhý den na ráno, tak jsem byl opravdu ztracený.
0: To se dá pochopit. No a Marku, ty jsi tam měl létající piano, bylo tam máno 70 000 rozsvícených telefonů, taky pršelo, taky tam bylo překvápko, ale který moment byl pro tebe osobně nejsilnější? Úplně to ta topka.
1: No tak je teda pravda, že když jsem se poprvé vznes s tím pianem, který jako nad hlavy fanoušků, tak to ve mně zanechalo hrozný dojem a měl jsem husí kůži a přestože jsem si to zkusil den předtím, tak teda musím říct, že na to se nedá zapomenout, tak asi to byl jeden z nejsilnějších momentů. Pak jak za mnou přišel můj syn, to bylo hrozně hezký, jsme si spolu zahráli, ale mám i historku o tom, jak jsem trénoval příchod asi 19krát prostě, než jsme tam běhli a mělo tam stát piano, který mělo jezdit po pódiu, což měl být zajímavý efekt. A teď on všichni říkají, tak jo, můžeš jít, tak já jsem tam běhnul a to piano tam nebylo.
0: co se děje v tu chvíli tady?
1: No, já jsem myslel, že se normálně rozbrečím. A teď já jsem ho tam našel, tak jsem běžel doprava na to piano a to se začalo také třást. Aha. Nevím, přestalo jet prostě. A otočil se se mnou zády k těm lidem.
0: A co jsi řekl v hlavě? Kolik tam padlo z prostých slov?
1: Strašně. A já jsem říkal, že bych to zastavil a začal znovu, to je blbý a tak. No tak jako, nějak jsme to zvládli, samozřejmě dneska už je to vtipná historka, ale musím říct, že teda prvních 20 sekund toho koncertu jsem se fakt málem rozbrečel.
0: No a přišla ti třeba po koncertě nějaká zpráva, která tě fakt dostala od někoho, od koho jsi to třeba vůbec nečekal, vzpomeneš na něco takového? Že ti někdo napsal, že hele, Marku, to bylo parádní, to bylo fakt skvělý.
1: No, musím říct, že vlastně nikdy jsem neměl hezčí reakce na náš koncert, ať už to bylo od fanoušku nebo od kolegů, pak jsem ráno si pročítal, co dávali lidi příspěvky, třeba Libor Bouček napsal hrozně hezký a tak, a samozřejmě Genia mi volal a vůbec celkově byl jsem rád, že tam ty lidi byli, že to se mnou prostě všechno prožili a bylo to fakt jako s hezkýma emocema.
0: Marek Ztracený, host středeční snídaně šampionů, za malou chvíli vyrazíme k tobě domů na Šumavu. Může být?
1: Dobrý nápad.
0: A teď stále věřím v 8 hodin 15 minut. Tak dobré ráno, šampioni.

0: 8 hodin 18 minut posloucháte Snídaní šampionů na Hit Radio. Krásné ráno, Marek Ztracený, stále věřím, a Marek Ztracený je naším hostem. Ahoj Marku, ještě jednou.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Vracíme se o 2 měsíce zpátky, Letná, 70 tisíc lidí, největší koncert tvojí kariéry. A před tebou tam hrál třeba Michael Jackson, Rolling Stones a pak přijde Marek ze železné rudy.
1: Kolegové.
0: A ty teďka vlastně chystáš úplný opak, ty se vracíš domů na Šumavu a každý večer tam plánuješ koncert pro 1000 lidí, takže vlastně všech 7 koncertů, které chystáš, dohromady má 1/10 jedné Letné. Takže vlastně taková trošku jako změna, jo. A proč teda vlastně po tom největším koncertu nepřišlo, že musím udělat ještě něco většího, ale naopak chci něco komornějšího?
1: Tak já jsem o tom dlouho přemýšlel, musím říct, co bude jakoby dál vlastně po té letenské pláni, a zjistil jsem, že to nemusí být nutně větší show, větší prostor, ale že to vlastně může být něco jenom jinýho. Takže naopak jsem udělal krok zpátky a říkal jsem si, že to je vlastně úplně symbolický, že z místa, kde jsem se narodil, odkud jsem vyrazil si plnit sny a kde vlastně doteďka žiju, že bych tam udělal koncerty. Trošku mě na tu myšlenku přivedli i místní, protože by furt klepali na rameno a říkali, hele, hraješ tady furt v republice, tady Pražákům a tady v Rudě jako nic. A já jsem si říkal, teď vlastně to je pravda. Takže jsem chtěl zažít něco jiného a hlavně jsem chtěl fanouškům dát pocit, že se mnou nebudou nikdy nudit, aby neměli jako strach, že budu dělat jenom velký koncerty, který se ode mě čekají, ale že naopak to má být překvapení a že si budeme blízko. A jestli chceš, tak ti to popíšu.
0: Popiš.
1: Je to totiž tak, že to bude zážitek už jenom tím, že přijedete na Šumavu. Chápete, to je nejkrásnější hory v České republice, možná na světě bych řekl. A teď zaparkujete a jdete krásnou procházkou přírodou, prostě s těma výhledama na ten koncert, kde přijdete na louku, kde na vás nečekají tribuny, obrovský pódia a letky a tak, ale čeká tam na vás prostě krásný výhled na hory a na západ slunce. No a tam já s kapelou, bez pódia, jenom tak jak na takových deskách, a budou do toho hrát ty písničky a místo světelných show budou kulisy, budou prostě Šumava a bude tam slunce.
0: No, kolik má vlastně Železná ruda obyvatel? Nějakých 1500?
1: Já bych řekl tak 1500.
0: Takže když tam bude 1000 lidí, tak vlastně přijede stejný počet obyvatel víceméně na ten koncert.
1: Dá se to tak říct, ale Železná ruda je turistický město, jasně, takže jsou na to všichni zvyklí a myslím, že je dobrý vidět, že Železná ruda mimochodem moc hezký město, hrozně se dalo dohromady. Aha. A hodně lidí zajímá, odkud pocházím, kde jsem vyrost, už teď tam jako často za mnou jezdí fanoušci a tak nějak to berou, že to je se mnou spojený, tak jsem si říkal, že jim ukážu, jak hezký místa v České republice máme.
0: No, že jim to prostě ukážeš u sebe doma.
1: Dá se to tak říct.
0: Pamatuješ si ten moment, kdy tě to napadlo, že uděláš tady ty koncerty? Bylo to přímo někde na Šumavě?
1: Bylo to na Šumavě. Aha. Já totiž jsem vybíral místo podle toho, aby to mělo nějaký příběh. Tady jsem obcházel louky, takže na jeden jsem se učil lyžovat, na druhý jsem chodil na rande první s holkama a na třetí chodím do teďka na západ slunce vždycky koukat. Takže seděl jsem tam a říkal jsem si, kdybych přijel do Železné rudy udělat velký koncert, tak to pro to město bude zbytečná zátěž, nikoho to nebude těšit. A tak jsem si říkal, to udělám tu tím způsobem, že to vlastně úplně symbolický a hodící se ke mně a doufám, že to pro fanoušky bude obrovský zážitek, protože tohle už se taky nemusí opakovat. Aha. A hlavně to možná ještě nezažili.
0: No a teďka mi řekni, já třeba osobně nemám problém moderovat třeba festák, kde je 20 tisíc lidí, ale mám problém mluvit třeba před 10 lidma, jo. A teďka ty jsi měl 70 tisíc lidí teda na Letný, ale teďka tam bude tisícovka, že uvidíš ty jejich tváře, vlastně všech tváře, nebude tam nějaká jako větší nervozita?
1: No, tak je to zajímavá otázka, protože když hraješ takhle velký koncerty, tak jsi trošku oblečený tím pódiem a tím vašima efektem a tak. A tady se slíkneš úplně do naha. Jasně. Ale já se slíkám rád, takže vlastně jsem s tím úplně v pohodě a těším se na to, že to bude prostě jiný, že opravdu třeba během koncertu to bude takový uvolněný, že půlce písničky začnu vyprávět příběh nebo vtip, nebo co mě napadne, nebudu svázaný žádnýma timecodama a nějakou připravenou obrovskou show. Je to prostě úplně něco totálně jiného.
0: Teďka tvoje faninky, jak jsi řekl, že se svlíkáš rád, tak třeba už tam slyšeli, cítili takový nějaký náznak, třeba že přijde i jako nějaký striptease?
1: Striptease? to se bojím, že by mě maminka hned vypískala.
0: No a jinak,
1: Marku, určitě přijde.
0: Koncerty jsou teda příští rok, ale dneska jdou lístky do předprodeje. Je tak.
1: Ano.
0: Tak nás tady napadlo, my jsme se domluvili, že bychom mohli někomu z vás dát úplně vlastně první vstupenky ještě před tím oficiálním předprodejem.
1: To je historický moment.
0: Ale na to si počkejte, teďka bychom mohli zahrát Léto 95 živě z Edenu.
1: To by šlo, tak to rád zazpomínám.
0: Jdeme na to. Marek Ztracený, hostem středeční snídaně.

0: Marek Ztracený. Léto 95. Posloucháte Hit Radio 8.25. Marek Ztracený je tady s námi. Hezké ráno.
1: Jsem tady, dobré ráno.
0: Hezké ráno. A jak jsme slíbili, tak už za malou chvíli budete moct vyhrát dvě vstupenky právě na koncert na Šumavu. Tak nechoďte daleko od rádia.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
5: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
8: Viděl jsi to?
9: A co, jako?
8: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
9: No má bejt.
8: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
9: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
8: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
9: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
10: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
11: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
15: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
16: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: V Ostravě v Dědičné ulici v úseku od zastávky MHD vazali po křižovatku s Boumínskou, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Na Šumpersku na výjezdu z Rovenska na postřel Můvek, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a v Ostravě v Plzeňské bourala 4 osobní auta, počítejte se zdržením.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion.

0: 8.34, ladíte středeční hitrádio, tohle je Welsh Arms. Dobré ráno a naším hostem je stále Marek Ztracený. Marku, ahoj, hezké ráno ještě.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. 2 měsíce zpátky. Letenská pláň, 70 tisíc lidí a na příští rok chystáš něco komornějšího, a to koncerty na Šumavě. Pokud se nepletu, bude jich 7.
1: Ano.
0: Každý pro cca tisíc lidí.
1: Ano.
0: A jestli bys mohl zopakovat pro posluchače, kteří se nás naladili třeba až teďka, na co se tam teda můžou těšit, jaká ta atmosféra tam bude, co chystáš?
1: Bude to úplně jiný. Bude to úplně... Něco, co se asi dá jinde zažít. Chystám to, že všichni půjdeme místo na velký tribuny a na stadion na louku s krásným výhledem a místo světel blikajících prostě bude slunce. Tu louku jsem hledal dlouho, mimochodem jsem to konzultoval samozřejmě i s městem Železná Ruda, ale hlavně i s HKO, protože jsem nechtěl, aby jsme nějakým způsobem, nedej bože, posedávali někde, kde jsou nějaký důležitý kytičky nebo tak.
0: Jasně.
1: Našli jsme ji a je to moc hezký a je to místo, kam chodím. Já to vlastně ještě nechci říct. Teď jsem to ale odhalil, ježišmarja. Ale já vám to řeknu vlastně až několik dní před tím koncertem, každopádně je to v Železné Rudě, aha, protože jsem se tam narodil, protože tam stále žiju a vlastně všechno, co souvisí mým životem, je tam. Takže vás zvu k sobě domů.
0: Mále jsme měli podpultovou informaci.
1: Tebla, už to blížilo.
0: Horký zboží, předprodej vstupenek začíná dnes.
1: Dnes.
0: A my tady máme vlastně takovou podpultovku, doslova horký zboží, protože my jsme se domluvili, že bychom mohli někoho poderovat a věnovat mu 2 vstupenky ještě vlastně před předprodejí.
1: Ano.
0: Absolutně
1: to vlastně
0: horký zboží.
1: Úplně první vstupenky, které někdo získá.
0: 800 937 937, volejte právě teď. Tady to zvoní. Tady to zvoní už posledních 15 minut. A Marku, máš tady 5 telefonních čísel.
1: A mám vybrat jedno,
0: číslo, ať to vybereš ty.
1: Tak počkej, já
0: ti to vyskazím. Počkej, telefon.
1: Trojku.
0: 1 až 5.
1: Tak. Trojka.
0: Dobré ráno, snídaně šampionu.
2: Yeah.
0: Kdo tam?
1: Dobré ráno.
0: Kdo je tam?
2: Tady u telefonu Lukáš, já jsem se fakt dovolal, tak to není možný.
0: Lukáši, tak ty máš jedinečnou příležitost teďka pokecat s Markem Ztraceným, je to tvoje.
1: Lukáši, ahoj.
2: Ahoj Marku, já jsem hrozně rád, že jsem se dovolal. Žena a děti tě hrozně zbožňou. Na velkém koncertě Fededu jsme samozřejmě byli a strašně rád bych se podíval na tu novinku, co chystáš.
1: No tak to mám radost. A odkud jste?
2: Z Vysočiny.
1: Z Vysočiny, no ty bláho, tak to budete mít, vlastně to není tak daleko, to je tak 2,5 hodiny na Šumavu.
2: To je ten kačka, co bychom pro to neudělali.
1: No tak to mám radost a taky v tom případě prosím tě pozdraví ode mě ženu i děti a zvu vás na Šumavu v červenci, respektive můžete si vybrat i srpnový termín, říkám špatně, červenec, vyber si tam nějaký termín a máte u mě vstupenky a budu tam připravený a zahraju vám speciálně pro vás.
2: Je, paráda, tak to už teď se těšíme.
1: No tak skvělý, vidíš.
0: Lukáši, to vidíš, vyšlo to 2 vstupenky, jsou tvoje a uvidíš se s Markem pardon. Tak Lukáši, vydrž nám na telefonu, pak doladíme detail a víš se krásně, hezký ráno.
1: Dobře. Ahoj.
2: Díky.
0: A Marku, takže my ti děkujeme. Děkujeme ti za vstupenky, děkujeme ti za návštěvu a přejeme, ať se koncerty u tebe doma, ne na Vysočině, ale na Šumavě, ať se to všechno vydaří.
1: Děkuju moc za pozvání, rád jsem pokecal, zdravím všechny svoje fanoušky a dneska v 6 večer je to vaše, přijďte.
0: Takže marekstracený.cz.
1: Ano.
0: Ano, tak Marku, moje milá, teda, to je ta písnička, to neříkám tobě. Pojďme to zahrát a my ti přejeme hezký den. Ahoj, děkujeme za návštěvu. Díky. Čau, čau.

0: ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
6: Nový model Fortwing T5 od koncernu Dongfeng

0: 49 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
3: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
2: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
4: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
6: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.

0: Sberbanka.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Bila klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Je, tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

Hit Radio v 8.52. Hezké ráno, šampioni. Podzim je seznamovací sezóna. Hledáme lásku nebo jenom někoho pod deku, tak prý pod deku, a říká se tomu Cuffin Season, prý snižujeme nároky, chceme s někým přežít podzim a zimu. No, v létě jsme venku, máme plány, dovolený, festiáky, pocit nekonečného výběru, ale ne, jak najednou přijde ta první mlha, tma v pět, tak nám najednou třeba ta zvláštní holka odvedle přijde vlastně fajn a je fakt zajímavý, jak se ty nároky v průběhu roku mění, jo? Že v létě to je, chceme, aby ta dívka byla třeba chytrá, vtipná, krásná, sportovní, ambiciozní, a v listopadu jenom jestli má tep a třeba předplatný na Netflixu, jo? Tak jestli máte dneska v plánu rande, přejeme, ať vyberete někoho, kdo vás nechce využít jenom jako podlahový topení na zimu. Hezký ráno, zítra. Yeah.

0: Art 8.57, tohle je poslední song středeční snídaně šampionů. Byli jsme spolu od 6 do 9 a budeme se těšit zítra. Dneska jsme tu měli návštěvu, po 8. dorazil Marek Ztracený, tak pokud byste si chtěli celý rozhovor dát zpětně, můžete během dne na Spotify, hledejte podcast Snídaní šampionů, případně na webu hitradio.cz, kde se dozvíte něco o jeho chystaných koncertech na Šumavě. Mimochodem, vstupenky jdou do předprodeje už dnes večer, tak si můžete nějaké své ulovit.
1: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Hezkou středu vám přeju a jak bylo řečeno, zítra v 6.00 tady. Tak ahoj šampioni.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Odrách. V ulici ke koupaliště se srazily dvě osobní auta, tak tam počítejte s nějakým tím omezením. A ve Studence v ulici Sjednocení taky bouralo osobní auto jedno. Tam je místo s opatrností průjezdné jedním pruhem. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
3: Aplikaci Rádia.cz. Hitradio Orion.
7: Hezké dopoledne, je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Průměrná úroková sazba hypoték na počátku října dosáhla 5,79% a ve zprávy má Jana Lipovská. Průměrná úroková sazba hypoték na počátku října dosáhla 5,79% a proti září se zvýšila o 0,2%.

0: volbami. Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí. Část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí, výmluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
1: Za Český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu. Samotnému zpracování výsledků voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
0: V 5 tisících proběhnou zároveň i volby do Senátu. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Český celek nedokázal soupeři oplatit domácí porážku 0-2 z minulého týdne v Praze.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
3: Dneska čekáme polojasno až skoro jasno. Užijte si podle meteorologů poslední takhle teplý deště, docela jako i letní den. Naměříme totiž dneska až 23 stupňů. Zítra už to má rapidně teda klesnout, no.
4: Hit Radio Orion.
3: Je středa 7. října, svátek má Justýna. Já jsem Karla Michalíková, přeju vám krásné dopoledne. Společně se dneska budeme dojímat nad krásou hrubého jeseníku, taky mrknem na jedno zajímavé svatební oznámení a samozřejmě si budeme i skvěle hrát, jak jinak. Pro ještě hezčí dopoledne posílám třeba Erika Price nebo Avril Lavigne, no prostě samá skvělá muzika od nás. Tak hezký den a díky, že jste s námi.

Ladíte Hybrádio Orion a jakože praděd na podzim, jakože cože já ho miluju. Já jsem včera moderovala akci Kousek od pradědu v Karlově Studánce. A já fakt nechápu, jak tam jako člověk může normálně jet autem po silnici a nenabourat se jako do stromu, protože tam je tak krásně, pane bože, tam je tak nádherně, že pořád vlastně jenom koukáte kolem sebe a úplně jako s otevřenou pusou se dojímáte. A teďka na podzim, jak je to tam nádherné, ty lesy, stromy, barvy. Já jsem navíc včera jela zpátky z té akce při západu slunce, jo. Takže venku 19 stupňů, červenky, jeseníky. Já jsem se malem rozplynula v tom autě za volantem. Atmosféra jak z Gilmorek prostě, akorát teda místo Stars Hollow Karlova Studánka. Jeseníky jsou tak nádherné. Hrubý jeseník je podle mě místo, kde by chtěl jednou žít každý. Minimálně na důchod. Tak vás tam nahoru do hor. Moc a moc zdravím. Máte to tam nádherné.

0: Rádio Orion.
1: Better days are coming.

0: Dermot Kennedy.
1: To je hlásek. Vyladíte Rádio Orion, a teď pojďme za moře. Zaměstnavatel, zaměstnanec McDonaldu v americkém Ohio dostal padáka za to, že do objednávek přidával svoje rapové CDčko. Jo, takže dneska místo hračky ve Happy Mealu můžete dostat CDčko od nějakého typka, který teda doufá, že se jeho objednávku vyzvedne třeba nějaký hledač talentu a že ho jako objeví. Jako musím říct, že šel v čestí naproti tenhle týpek, prostě to chtěl zkusit, že? Tohle je vlastně docela kreativní způsob, jak dostat svoje album mezi lidi. Jen teda příště bych si asi zjistila, jestli se s tím tak úplně stotožňuje šéf, protože v tomhle případě se tak úplně nestotožňoval. No, tak, takže tak.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Máme ji!
4: Naši novou akuvrtačku.
3: Jen za 799 korun.
4: S baterií a nabíječkou v ceně.
3: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
4: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engova nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
12: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
13: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
14: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
15: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
16: Víš, co ti teď zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
17: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě?
0: S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
17: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
18: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
19: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
20: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána, a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Radio. Zlepši si náladu.

Kdybych se vás zeptala, jestli je na světě nějaký interpret nebo kapela, na jehož koncert byste chtěli aspoň jednou za život jít. A je vám úplně jedno, že třeba v Česku není šance, že by vystoupil, ale prostě jako máte ten sen, že třeba, já nevím, já chci třeba v životě aspoň jednou naživo slyšet a vidět YouTube, jo? Ale není úplně šance, že by třeba jako přijeli tady do Ostravy. Kdo ví? Jako bylo by to fajn, ale pochybuju o tom. Tak schválně, jaká hvězda by to byla za vás? Moje dcerky, ty by měly jasno, Kacej, to teďka u nás velký hit, já věřím, že vy rodičové malý cholek určitě víte, o čem mluvím, ale i já mám takový jako nereálný seznam a na něm na prvním místě velkým tučným písmem stojí Bon Jovi.

0: ptala, jakou světovou hvězdu byste chtěli aspoň jednou za život vidět a slyšet naživo, i když teda není šance, že by přijela do Česka. A na náš WhatsApp přišlo spousta odpovědí, na Bon Jovi jsme se tady docela zhodli a hodně se tu objevuje i třeba Jennifer Lopez, anebo Taylor Swift, která nám teďka dohrála. A třeba Lucka píše, hrozně moc bych chtěla vidět naživo Taylor Swift, ale v tomhle případě nepochybuju, že ji v Česku někdy uvidíme, protože pořád ještě existuje naděje. V podobě havířovských slavností. No tak, to máš Lucko pravdu. Tady opravdu ta šance jako je. Teď už ale tipy naší redakce, kam se vydat na výlet, tak tady to máte a přeju hezký den.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: V Ostravě se chystá jedinečná akce. Pokud nevíte kam v sobotu vyrazit s rodinou, v Bělském lese se od 11 hodin koná festival dřeva. Čeká vás den věnovaný lesu, přírodě, řemeslům a samozřejmě dřevu ve všech možných podobách. Program je určený hlavně rodinám s dětmi a nabízí možnost poznat les zase trochu jinak, než jen při obyčejné procházce. Takže pokud máte chuť na podzimní výlet, vezměte děti a vyrazte v sobotu do Bělského lesa v Ostravě. Více informací na festivaldřeva.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
5: Je potřeba říct, že hypotéka je součást nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
9: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
10: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
14: Mega sekáč Ostrava u Futura.
15: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
14: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
16: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
17: No včera bylo pozdě.
18: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
19: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
20: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
21: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let.
22: Ikonický Fiat 500, prostorný Fiat 600 nebo praktická Grande Panda. Stavte se u vašeho dealera Fiat ještě dnes. Pavla Strast, Chlebovice, Frýdek Místek. www.autopavlas.cz.
23: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
24: Hit Radio Orion.
25: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.
27: Hit Radio. And I met you in the

0: slov.
1: Já prostě nemám slov. Vám, že jsme vás taky, ale jako teda hodně, mega potěšili se Sofianem. Teď už nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě přívozu na Kruháči u Přivaděček dálnici D1 se srazily dvě osobní auta a blokují tam celý jeden jízdní pruh. V Olomouci na Mrštíkově náměstí narazilo osobní auto do lampy, tak tam počítejte s omezením provozu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko. Výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: V shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Kandidáti na senátory i zastupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit odstoupení či odvolání ve volebních místnostech, aby hlasy nepropadly. Moravskoslezskou firmou roku 2026 je společnost Eliava, která provozuje ostravské divadlo Mír. Podle pořadatelů je důkazem toho, že lze úspěšně a bez dotací podnikat i v kreativním průmyslu. Cenu pro živnostníka roku získal David Valach z Vrbna pod Pradědem, který provozuje truhlářství. Američanka Krista Pajková, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje, řekli to její právníci. Pajkovou odsoudili k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky, spáchanou v 18 letech. Hokejisté Plzně zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů poté, co zdolali Skellefteå 4-2. V souboji dosud 100% týmů prohrávali 0-2, nakonec ale udrželi první příčku v tabulce soutěže. Dařilo se i Liberci a dnes nastupují Pardubice, které vyzvou Bordeaux.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Dneska čekáme polojasno až skoro jasno, na odpoledne místy oblačno. Užijte si dnešní poslední teplý den, protože ještě dneska naměříme až 23 stupňů. Zítra už to může klidně být i o 10 méně.
0: Hit Radio Orion.
3: I po 10. s vámi Karla Michalíková. Přeju vám hezké dopoledne. Moc děkuju, že jste s námi po celé Moravě i Slezsku. Díky moc. Hit Radio.

Moby. Na Hit Radio Orion. Bolšice na Uhersku Hradišťsku jsou letos vesnici roku, už jsme o tom mluvili. A teď jsou navíc i hitem sociálních sítí a může za to jejich úžasná školní jídelna, protože tamní kuchařky vaří dětem tak, že se o jejich obědech mluví po celé republice. Sbírají tisíce pochval a jejich jídla vypadají jako z michelinské restaurace. A víte, co se mi jako na tom líbí nejvíc? Že ty kuchařky jsou dneska vlastně možná slavnější než starosta té dědiny. Ale to je jenom můj názor. A přesně tohle mě baví, protože když někoho jeho práce opravdu baví a je to vidět, tak tady to očividně chutná a baví i ty děti u toho talíře. Oni to vyloženě vylizujou, ty talíře, jak jim to chutná. To moc rádi slyšíme. Takže kuchařky z Boršic, klobouk dolů, takhle má vypadat školní oběd. Vás zdravíme a hrajeme pro vás. Krištof jede do Boršic, aspoň takhle z éteru. Ahoj! We'll be right back.

0: Česko se příští rok neúčastní Eurovize. Už jste to možná slyšeli, důvodem jsou rozpočtové škrty, takže jestli jste si každý rok říkali, kdo nás bude letos reprezentovat a kolik bodů zase dostaneme od našich sousedů, tak příští rok máme pauzu. A já teda nevím jak vy, ale mě tam bude Česko docela chybět. Já se na to dívám, přiznám se, Eurovize je přesně ten typ večera, kdy si člověk řekne, že se podívá jenom na chvilku, že jen počká na ty naše a nakonec to teda sjedu úplně celé až do konce. Tak snad teda aspoň v roce 2028 už budeme zase součástí. Tím pádem mě napadá otázka, koho byste do téhle soutěže za naši zem poslali vy? Přemýšlejte a já vám k tomu hraju dál. Alvaro Soler.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na draautomobiles.cz.
3: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři natěrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři natěrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226. Malování neděláme divadlo.
8: Já jsem nevinný.
9: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
10: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
11: Paka, Benka.
10: Z vězeňského prostředí.
12: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
10: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
13: Vítkovičáci! V pátek 9. října od 17.30 vyzveme v domácí Mustang aréně úřadujícího mistra HC Dynamo Pardubice. Přijď na zápas dřív, dej si něco dobrého v nové Vítky fanzóně a podpoř mladé Vítky. Na výborné čepované ryze hořké pivo se stav do Vítky Beer Pointu. Každá útrata ve vítkovických stáncích podporuje vítkovickou mládež. Probuď v sobě Vítka a buď u toho v pátek 9. října od 17.30 v Mustang aréně proti HC Dynamo Pardubice. Za Ostravu, za Vítky.
14: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
15: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
16: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
15: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
17: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
18: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
19: No včera bylo pozdě.
20: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: motorkáři pozor! Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se na motorku už nyní za skvělé ceny na motopark.cz.
19: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
21: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
22: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Je to pravda nebo lež?
1: Na našem Instagramu jsme vám dali takovou malou hru, pravda nebo lež. Něco jako věřte, nevěřte, jo. S takovým hezkým, no, lehce strašidelným příběhem, který mapuje story, která se měla a nebo neměla stát na zámku Kunín. A chtěli jsme po vás vědět, jestli se jednalo o pravý a nebo vymyšlený příběh, a už teď vám můžu říct, že to byla pravda. Příběh o tajemném přivítání hrabinky Valburgy je opravdu pravdivý. Už teď se můžete těšit na další minihru, a to v rámci našeho říjnového programu, kdy hledáme nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Rozhodujete o nich vy. Stačí je vypsat k nám na web hitradio.orion.cz a pak jednoho z vás vybereme a dáme mu za jeho strašidelný tip na tohle místo 110 000 korun zatím, jo? Mimochodem, když se ještě vrátím k tomu Kunínu a k vašim komentářům, tak jste se všichni zhodli na tom, že příběh o hraběnce je pravdivý, takže zdravíme do Kunína. Je vidět, že tam máte kvalitní průvodce.
0: Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska na Hit Radio Orion.

0: ladíte Hit Radio Orion, za námi Waterfall. A pozor, Formule míří do Ostravy. Od pátku 9. do neděle 11. října se Dolní Vítkovice promění v závodní svět, protože dorazí poslední letošní zastávka Alwyn Racing Roadshow. A jestli máte rádi Formule 1, tak tohle bude stát za to. Na jednom místě uvidíte hned dva monoposty McLarenu a prohlédnout si je můžete hezky zblízka. Čekají vás taky závodní simulátory, kde si můžete zajet vlastní čas a pokud budete nejrychlejší za celý víkend, tak si odnesete sběratelskou mini helmu Landa Norrise. K tomu výstava bezpečnostních prvků Formule 1 a v neděli společný běh. Alwyn Racing Roadshow je v Dolních Vítkovicích, připomínám, od 9. do 11. října a celý program včetně simulátorů je zcela zdarma. Podrobnosti najdete na alwyn.cz/roadshow.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
6: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Jedu vlakem Českých drah. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, s MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
12: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
13: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
12: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
14: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
15: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
16: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
15: No nekecej.
16: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
17: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
18: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
19: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
20: S mým hlasem mi pomohla AI.
21: Puf, puf, mňau.
20: Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
22: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
23: Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
24: Hit Radio Orion.
25: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě v ulici 28. října u křižovatky s Plzeňskou probíhá zásah hasičů. Provoz je veden ve zúžených jízdních pruzích, zdržení je tam nárazové. V Ostravě přívozu na kruháči u přivaděček dálnice D1 se srazily dvě osobní auta a blokují tam celý jeden jízdní pruh. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Kovona systém Český Těšín.
3: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
2: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: Dobré dopoledne, je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo jinde v Česku. Uvedla to v úterý na svém instagramovém účtu. Prezident Petr Pavel čelí kritice, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Obyvatelé Kopřivnice mohou do konce října hlasovat, který z 8 projektů k vylepšení života ve městě nebo zvelebení veřejného prostoru příští rok radnice zaplatí. Do participativního rozpětí z 8 projektů k vylepšení života ve městě nebo zvelebení veřejného prostoru příští rok radnice zaplatí. Do participativního rozpočtu město vyčlenilo 1 000 000.

0: News 365 vypadá jako pravděpodobný hostitel Rwanda a v úterní zprávě zdroj tvrdí, že dohoda již byla uzavřena.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
2: Dneska čekáme oblačno, místě zataženo, později odpoledne bude ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty dneska 19 až 23, na horách měříme kolem 13.
3: Hit Radio Orion.
2: Justýna, vše nejlepší k svátku a vám krásné středeční dopoledne přeje Karla Michalíková. Posílám třeba poetiku, to by šlo, to máme rádi. Hit
4: Radio. Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

Fergie na Hitrádiu Orion, s vámi Karla Michalíková, i teď 12 minut po 11. No a Ostrava chce tančící rozhlednu a u lidí to vyvolalo velké emoce. Někteří říkají, že to vypadá jako ze sci-fi filmu, jiným se to velmi líbí a někteří říkají, že by ve městě radši viděli další sochu Špinarky než tohle. Ale mě, jako když se dívám na fotky, tak mi se to teda jako hodně líbí. Ta věž je nádherná. A Ostrava podle mě nemusí vypadat pořád stejně a trochu sci-fi, bych se vůbec nebála. Každopádně obrázek téhle taneční rozhledny vám hodíme na naše sítě a můžete nám říct, co na ně říkáte vy. A schválně, jestli to ve vaší domácnosti taky vyvolá nějaké emoce a diskuze. Dejte nám potom vědět.

0: Red Hoti ti prostě nikdy nesklamou, tak doufám, že potěšili i vás takhle na středeční dopoledne s datem 7. října a máme přesně 11 hodin 23 minut k tomu. Teď jedna srandička ze světa. Nevěsta z Anglie si spletla jméno ženicha a na svatební oznámení omylem nechala vytisknout jméno svého bývalého. A pozor, nebyl to jeden nepovedený kus, než na to přišla, tak bylo vytištěných všech 105 oznámení. To musel teda ten ženich čušet, když to rozbalovali a když to viděl. A určitě i ten bývalý partner téhle nevěsty hodně čučel, když to zjistil. Samozřejmě se hnedka rozjela diskuze na internetu a všichni vzpomínali na legendární scénku z Přátel, kde Ross, určitě víte, u oltáře místo Emily řekl Rachel. Beru si tě, Rachel, Emily. Takže, milé nevěsty, kontrolujte si radši ta svatební oznámení, jo? Ideálně dvakrát, možná radši třikrát, podle toho, kolik máte za sebou bývalých partnerů. A hlavně si ujasněte, jestli opravdu jako máte vyřešenou tu vaše minulost, aby vás to jako nedoběhlo.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
6: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
5: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
6: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na
8: váš názor. Váš názor.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
11: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
13: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Mega sekáč Ostrava u Futura.
17: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
16: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
18: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
19: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
20: Jsem horská gorila z Ugandy.
21: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
20: Jsem horská gorila z Ugandy.
21: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
22: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
23: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
24: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
25: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
26: Dobré ráno.
25: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
26: Takhle, stávalo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu jsem do garáží a škrábnu jsem si auto.
25: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
26: -3.
25: -3 a neparkuješ vedle mě.
26: No bylo tam, jaký máš auto?
25: Černý auto.
26: Tak to bylo?
25: Fakt?
26: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš zase.
25: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě budu Marka Ztracenýho a já mám podepsaný auto tím autem teďka.
26: Podepsal jsem to blatníkem.
24: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

vám bohužel lístky zařídit a zajistit neumíme. Ale co umíme? Umíme vás dostat na koncert Kateřiny Marie Tiché. Ta vyráží na podzimní turné a vy můžete být u toho díky nám. Jsme totiž hrozně štědří, jako máme vás strašně rádi, našich posluchačů si vážíme a hrozně rádi vám děláme radost každý den. A Kateřina Marie Tichá na své turné vyráží i do Zábřehu, a to už 16. října. A kdo by na tenhle koncert chtěl hrozně moc jít, tak já držím v ruce právě teď dva lístky. Kdo mi jako první zavolá na 591 001 001 sem přímo ke mně do studia, tak tomu já ty lístky dám a budu čekat jenom chviličku, dám vám jenom jednu možnost a už někdo volá, už mi to tady zavařuje někdo. Halo, halo, kdo tam? Aha, dobře, tak dáme ještě jednu šanci. A halo, halo, kdo tam? Halo? Dobře, protože jsem hodná. Tak kdo mi napíše na náš WhatsApp 724-299-199 během pár sekund zprávu, že chci jít na koncert, tomu já to dám. Uděláme to takto. Poslední šance ode mě.

0: Před chvilkou jsem řekla, že někomu z vás dám dva lístky na koncert Kateřiny Marie Tiché, která zahraje v rámci podzimního turné i v Zábřehu 16.10. Abyste mi to tady ale úplně zavařili. Jako ještě teď se mi načítají další zprávy na našem rádiovém WhatsAppu. Úplně první, ale napsal během pár sekund Tomáš a Tomáš tedy s někým vyrazí na Káťu. A moc jednou ještě jednou moc gratuluju. Vy ostatní nesmutněte, zkuste štěstí zase zítra. Já to tady pro vás mám nachystané, nebojte se nic. Teď už do 12. hodiny třeba Hantrix nebo Daft Punk. Karla Michalíková se s vámi pro dnešek loučí. Na Instači mě taky najdete jako karla.michalíková, tak si mě klidně přidejte a pokecáme. Hezký den!
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu?
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
11: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
12: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
11: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
13: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
14: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
15: Promění.
14: A v novou sukínku?
15: Promění.
14: A v paraplíčko?
15: Promění.
14: I na obal pro pastelky?
15: I v obal.
14: A v baťůžek?
15: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
16: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
14: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
15: Běž už.
16: Více na cestaodpadu.cz.
17: Šéfe, došel matroš.
18: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Bankovka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
6: Barko. Výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
7: Hit Radio Orion.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D1 mezi 317. a 318. kilometrem směrem na Ostravu se opravuje vozovka. A v Krnově v Albrechtické ulici počítejte s omezením kvůli pracím na silnici až do 15. listopadu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zdražování v Česku zrychluje, meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Více stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Na českých školách začnou testy fyzické kondice dětí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na všech běžných základních a středních školách. Detaily popisuje za ministerstvo školství Ondřej Macura.
4: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy-lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují shyby nebo výdrž ve shybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
3: Do testování se zapojí žáci třetích a sedmých ročníků základních a druhých ročníků středních škol. Jedná se o zhruba 300 tisíc dětí. Akce naváže na poslední celostátní testování z roku 2022. Vysoké Tatry za hodinu a za tisícovku. Letecký dopravce Wizz Air zahájí 25. října pravidelnou přímou linku mezi Prahou a slovenským Popradem. Let potrvá zhruba hodinu a spoj bude v provozu vždy ve čtvrtek, sobotu a neděli. O vánočních a novoročních svátcích chce dopravce kapacitu posílit. Teď se podíváme k nám.
5: V parku Boženy Němcové
3: děli. O vánočních a novoročních svátcích chce dopravce kapacitu posílit. Teď se podíváme k nám.
5: V parku Boženy Němcové v Karviné začala úprava areálu lodiček.

Jak se říká, je středa, srdcovek je třeba. Aha, aha, aha, tak on to bude dneska nakonec vtipný den. Je 12 hodin 3 minutky, přeju vám naprosto pohodový den. Jsme v polovině pracovního týdne, začínáme vlastně tu kratší polovinu, od zítřka už to bude úplně nádhera. No a v rámci srdcovek, tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát hned na úvod legendu ze 70. let. Deep Purple, Smoke on the Water a něco, co byste dneska na Hit Rádiu rozhodně nečekali. Tak snad vám to udělá radost. No a doufám, že vy mi to vrátíte srdcovku na přání. Snad si dneska napíšete něco, co bych dneska vůbec nečekal. Tak tady jsou na Hit Rádiu Deep Purple.

0: jste nečekali, co? Takovýhle úvod středečních srdcovek. Deep Purple, Smoke on the Water a legendární kytarový riff.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a tenhle ten kytarový riff, tak se taky samozřejmě hraje na legendární kytaru Fender Stratocaster, což mimochodem v roce 1972, tak týhle legendární kytaře bylo 18 let. V roce 1954 jsme přišli na trh. No a mě to přivádí na myšlenku, co vy a hudební nástroje. Chodili jste jako malé děti do hudebky, nutili vás rodiče hrát na nějaký hudební nástroj, já nevím, housle, klavír, flétna, triangle, cokoliv, vydrželo vám to dodnes? Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme pro trošku sklidnění tempa nádhernou romantickou píseň z roku 1996. Tony Braxton, Unbreak My Heart, na Hit Radio.

Má nádherný hlas Toni Braxton, Unbreak My Heart, rok 1996. A my půjdeme ještě o 10 let zpátky, do roku 1986. A vlastně jste mě tak jako donutili, protože mi tady chodí jedna zpráva za druhou na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777, že ty Deep Purple hned na začátek, že vás úplně jako odrovnali, ale úplně. Tak jestli bych vás dokázal ještě něčím překvapit, tak jasně. Tada, myslím, že tohle byste tady taky nečekali. Rok 1986, skupina Pitch Boys, Go West, známe všichni. Ale co tohle? Co Pani Naro? To jste slyšeli kdy naposled? 10, 20, 30, 40 let zpátky? Tak tady jsou, na Hit Radio.

0: není Pet Shop Boys, kterým nikdo jiný neřekne jinak než Pet Boys. Pani Náro na Hit Rádiu ve čtvrt na jednu. První, druhá, už třetí srdcovka z pěti, který tady pro vás mám.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ta šestá bude na vaše přání, samozřejmě, že i dneska si budete vybírat vy na čísle 777-937-777, tak jsem připravený vám splnit vaše přání. Ale ještě předtím, tak se koukneme také na vaše vyrůstání v hudebce. Píše mi tady Petr, ahoj, tak to si trefil s těma houslema. Táta mě jako malýho nutil do houslí. Na základce se mi smáli, já jsem je nesnášel. Hrál jsem asi 6 let a pak 20 let nic. Mám je doma ve skříni. Občas je vytáhnu a jsem cool strejda, který umí hrát na housle. Závorka, umí je hodně v uvozovkách. Krásně, díky. Co dál? Celou základku jsem chodila na hodiny klavíru, v 8 jsem to ale vzdala, už mě to nebavilo. No a pak jsem učila sama dceru na elektrický varhany, který teď leží ve sklepě. Zdraví Monča. Děkuji Mončo i tobě za zprávu. Jsem zvědavej, co vy a hudební výchova? Chodili jste, nutili vás rodiče na nějaké hudební nástroje? Já mám třeba kamaráda a jeho rodiče ho opravdu nutili, aby chodil na flétnu. Bylo to zvláštní, chodil na flétnu ještě do 7. třídy základní školy a jako slyšel od nás spoustu zajímavých věcí a ještě občas tak si na něj vzpomeneme, protože samozřejmě tím, že jsme vyrůstali v 90. a jsme ta generace, která zažila úplně první díl série filmu Prci, prci, prcičky, tak měl od nás spoustu zpráv a myslím, že mu párkrát pískalo v uších, když jsme si vzpomněli na něj, na tu scénku s hudebním táborem. Víc už říkat nebudu, každopádně jsem zvědavej, jestli i vy jste byli někdy nuceni vašimi rodičemi chodit na nějaký hudební nástroj a jestli vám to vydrželo. 777-937-777 je voca Vitrádia, pište, posílejte hlasovky a my si dáme další srdcovku. Je to už trošku novější, ale stojí to za to.

0: Republika. Ready to go, tedy Republic ve 12 hodin 24 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Republic jsou ready to go, jsou tady připravený jít a já jsem zase ready to play your srdcovka. Jsem připravený zahrát vaší srdcovku na přání. Dejte vědět, co byste chtěli slyšet. 777-937-777 je to pravé telefon číslo, kde plním hudební přání. Mimochodem, když ještě tady takhle projíždím zprávy, které posíláte na WhatsApp, tak pořád tady řešíme, jestli jste chodili jako děti na nějaký hudební nástroj, co vás nutili rodiče, a ty housle tady hodně jako rezonujou, jo. Třeba tady Irena píše, ahoj Jirko, jako rodiče po mně chtěli, aby chodila do houslí, když mě jednou táta načapal, že místo hodiny houslí jezdím s kámošem na futrálu od houslí na ledové klouzačce, tak jsem dostala nářez a housle pak prodali, ale bez odřeného futrálu, takže se mi nedostalo hudebního vzdělání. Zdravím, Irena. Děkuju za tuhle zprávu. Blbý je, že středa, ve 2 hodiny bude naše ruleta dvojsmyslu, takže já se to potřebuju odprostit a potřebuju to číst tak, jak to je doopravdy jako myšleno. Každopádně gratuluju k jízdě na futrálu od houslí s kámošem na ledový klouzačce, to si myslím, že to je jako jedna z nejlepších vzpomínek na dětství, to je fantastický. Dáme si za chviličku Ellen Henderson a pak srdcovku na vaše přání. Tak dejte vědět.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součást nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.

0: zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
0: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Udělejte ze své zahrady, balkónu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
9: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám odstáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
10: 800 226 226.
9: Smalování neděláme divadlo.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo bychytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
16: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
18: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
19: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole
20: s celou partou.
19: A chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Radio, zlepši si náladu.

0: Temper City na Hit Radio Self-Aware, je 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před námi poslední srdcovka pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. No a podle všeho to vypadá, že budeme asi možná končit v 70. letech. Stejně tak, jako jsme začínali.
3: Ahoj, hele, děkuji za tu první písničku, co si pustil. Hitovka pro dnešní den, hele, pro mě by to bylo, abych se vrátila zpátky do dětství a opravdu do raného dětství. Měla jsem bráchu a v té době jsem musela poslouchat, nebo poslouchala jsem Queenie, AC/DC. A samozřejmě jsem poslouchala taky hlavně Pink Floydy, protože brácha byl do nich úplně zapálený.
0: Hezky.
3: A teď mi tady běží v podcastu, nebo prostě běží mi tady pod tím od Pink Floydu Wish You Were Here. A sice je to dlouhá písnička, ale v tu chvíli jsem si vzpomněla, že když si objednám tuhle písničku jako hitovku pro dnešní den, tak jestli budeš taky takovej ten moderátor, který řekne, hele, tyjo, tahle písnička je 6 minut dlouhá, to prostě nemůžeme pustit. A vzpomněla jsem přesně na ten film od Queenu, Bohemia Rhapsody, kde vlastně tu písničku, kterou chtěli nechat zahrát, jim říká, v žádném případě to celý pouštět nebudem, protože má prostě přes 6 nebo 7 minut, jak to bylo řešený. Ale vlastně vracím se i k těm hudebním nástrojům, tak ty kytary tady, ty písnice od Pink Floydu jsou prostě neskutečný. Takže to zkusím. Pustíš mi? Dík, čau.
0: Díky, nepustím. Nepustím, protože je to 6-7 minut dlouhý, to je strašný, to se nedá v rádiu pouštět. Takže to dělat nebudeme, dáme si něco jiného. A nebo ne? Rok 75? Co? Srdcovka? So you think you could tell. To jsou srdcovky, já můžu všechno. Heaven

0: Rose a Bruno Mars.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Přesně ve 15:45, jsem rád, že posloucháte Hitrádio a opravdu si vážím toho, že i takhle v čase kolem oběda si najdete čas, abyste si naladili Hitrádio a poslechli si srdcovky. Jsem rád, že vás to baví a díky moc za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Pročítám je úplně všechny, i když na všechny nestihnu odepsat. Fakt si toho vážím, děkuju. A jsem rád, že vás potěšilo i to, že jsme si ty Pink Floydy Wish You Were Here nakonec dali. Zítra nás čekají opět další srdcovky ve 12 hodin, ale my nekončíme, my pokračujeme dál. To, že jsou srdcovky pro dnešek za náma, neznamená, že končí celý den. Naopak, mám tady připravený další skvělý hity. Ještě do 13. stihneme například tady Damiano David nebo Purple Disco Machine. Hned po 13. hodině tak pro vás mám Linkin Park, bude Taylor Swift a dámy se taky Fugees, Killing Me Softly. Takže to bude super den, super odpoledne, tak jsem rád, že ho trávíte s Hitrádiem a taky s Jirkou Pelnářem.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: V Ostravě se chystá jedinečná akce. Pokud nevíte, kam v sobotu vyrazit s rodinou, v Bělském lese se od 11 hodin koná festival dřeva. Čeká vás den věnovaný lesu, přírodě, řemeslům a samozřejmě dřevu ve všech možných podobách. Program je určený hlavně rodinám s dětmi a nabízí možnost poznat les zase trochu jinak, než jen při obyčejné procházce. Takže pokud máte chuť na podzimní výlet, vezměte děti a vyrazte v sobotu do Bělského lesa v Ostravě. Více informací na festivaldřeva.cz.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hitrádio Orion.
4: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro Salko při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bile, to dobré začíná u nás.
5: Hraní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days je do 18. října.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
12: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
13: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, bardos.cz.
17: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
19: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
20: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
21: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
2: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Týpek se narodil se zlomným srdcem a tak o tom naspíval tuhle píseň. Damiano David, bývalý frontman skupiny Måneskin, ke které se prý vrací, dobrá zpráva. 12.58, poslední hit mezi 12. a 13. je za námi a my jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D1 okolo 347. kilometru směrem na Prahu budou v levém pruhu probíhat práce údržby. No a na Pruntáhlsku v Krnově Valbrtické ulici u kaple počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Přejeme šťastnou cestu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Je 13 hodin. Dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Kandidáti na senátory i místní zastupitele mají do 14. hodiny ještě poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být také odvoláni. Dnes končí i možnost osobně žádat o voličský průkaz, který umožní hlasovat v senátních volbách mimo místo trvalého pobytu. Hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Ústavní soud zároveň varoval před dalším snižováním ochrany. Soudkyně Dita Řepková.
7: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysokého hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví. To znamená, že vláda, doufáme, že nebude přistupovat k dalšímu rozvolňování, případně bude muset velmi zvážit a velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu mohla přistoupit nebo přistoupila.
6: Soud nebyl v rozhodování jednotný, dva soudci zaujali odlišné stanovisko. Bulharsko ukončilo pátrání po posádce z obchodní lodi, která se v úterý potopila po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Podle bulharských médií záchranáři nikoho z námořníků nenašli. Teď se podíváme k nám.
1: Moravskoslezskou firmou roku se stala společnost Elieva, která provozuje ostravské divadlo Mír. Krajskou cenu pro živnostníka roku získal David Valach z Vrbna pod Pradědem na Bruntálsku, který provozuje truhlářství vyrábějící mimo jiné masivní lžíce na boty. Výsledky regionálního kola soutěže firma roku a živnostník roku vyhlásili v Ostravě.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku má být během dnešního odpoledne oblačno, místy až zataženo, později odpoledne bude oblačnost ubývat. Teploty budou kolem 21. V Beskydech a Jeseníkách kolem 15 stupňů.
2: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Středeční odpoledne pokračuje dál, jedna hodina po obědě je aktuální čas, doufám, že jste si dneska dali něco dobrého. Pokud se vám už nechce pracovat, buďte v klidu, je to naprosto normální, ale vy to zvládnete, vydržíte to. Lidské tělo dokáže opravdu neuvěřitelné věci, jo? Já jsem se třeba dneska dočet, že ženské, vy to zvládnete, vydržíte to. Lidské tělo dokáže opravdu neuvěřitelné věci, jo? Já jsem se třeba dneska dočet, že ženské tělo je během života schopné porodit.

za srdcovka. Tak se ještě jednou vracíme zpátky dnes do času 12 hodin až 12.30, kdy byly srdcovky na Hit Rádiu. Tohle nás baví, baví nás to v jakékoliv roční období. Ačkoliv máme teď momentálně podzim už v plném proudu, jo? Mám tady informaci, která by vám mohla dopomoct k tomu nebýt na podzim single. Dámy, dotaz na vás. Líbí se vám, když má chlap vousy? A nebo je pro vás lepší, když má tvářičky hladké jako dětská prdelka? Ptám se, protože je tady nový průzkum, že 6 z 10 chlapů se holí anebo si nechává vousy jen podle toho, jestli se tak líbí své partnerce. A nebo pokud chce někoho zbalit. A ten druhý průzkum má ještě druhou stranu mince a tvrdí, že ženy v Česku se zase vrací k vousáčům a dokonce prý ženy, které hledají vážný a dlouhodobý vztah, tak jdou po chlapech s plnovou sem a pokud jim jde spíše o románek bez budoucnosti, tak hledají kluka nebo chlapa, co má jenom strniště. Zajímavý. Takhle, snad je toto informace, která vám teď na podzim pomůže nebýt single. Každopádně blíží se listopad, taky Movember a tady ty statistiky hovoří naprosto jasně. Jo, tady je to jednoduchý. Pokud jste single a chcete i single zůstat, nechte si narůst knír. Pokud jste v dlouhodobém vztahu, nechte si narůst knír, protože knírek prověří, na jak pevných základech váš vztah stojí. Tolik k kníru a k Movembru. My si dáme tak jednu takovou hezkou, zamilovanou listopadovou. Aneta Langerová, Srdcotepec.

0: Alex Benjamin na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou jsem tady mluvil o tom, jak ženy si vybírají muže podle vousu. A mám tady ještě jako jednu zajímavost, ta je teda pro ty mladší generace, generace Z, tedy Gen Z, tak má nový trend. Nepoužívají voňavky a před rande se nesprchují. Říkají tomu pheromone maxing. Je to jasný? My prostě vyhneme. To jinak nejde. Prostě konec. Bože. Tak si dáme na Hit Radio další hity za chviličku. Snap, Hozier, Lady Gaga taky.
1: Se týdne komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
8: Kovona systém Český Těšín.
9: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
8: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Šéfe, došel matroš!
15: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. Kolik budu za lék doplácet, prosím?
18: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Mega sekáč Ostrava u Futura.
20: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
19: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
21: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
22: Nákupy v online shop.cz.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
22: www.onlineshop.cz.
24: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
25: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
26: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
27: Dobré ráno.
26: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
27: Takhle, stávalo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu jsem do garáží a škrábnu jsem si auto.
26: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
27: -3.
26: -3 a neparkuješ vedle mě.
27: No bylo tam, jaký máš auto?
26: Černý auto.
27: Tak to bylo?
26: Fakt?
27: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš zase.
26: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztracenýho a já mám podepsaný auto tím autem teďka.
27: Podepsal jsem to blatníkem.
25: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Hozier na Hit Radio s Hitem Too Sweet, je 13 hodin 39 minut, o víkendu se nám vrací fotbalová liga, reprepauza je za náma, nakonec máme teda skore ze 4 zápasů 2-10, ale dali jsme gol ve Wembley. Sice ho připsali Anglii, to je pravda, ale byl ukázkový. Chudák náš kapitán, tenhle vlastňák si bude pamatovat podle mě dlouho. Ale i to je fotbal. Já vím, dostali jsme 10 gólů, dohromady jsme nic moc nevyhráli, ale je zajímavý sledovat vývoj týmu. A to ještě musím ukázat na jednu jako zásadní věc. A to, že náš trenér tak měl nakonec k dispozici z těch původních 26 hráčů, co si vybral a nominoval, včera jenom 14. Jenom 14 ze 26. No, pak je to těžký. Pak je to těžký. Ale musím jako říct, že ty 4 zápasy jsme odehráli s hlavou nahoře a se ctí, tak uvidíme, co bude v listopadu, to hrajeme doma se Španělskem. Přivítáme u nás v Česku mistry světa i Evropy. Ono to uteče jako voda. Tak si dáme další hity, ať máme příjemnější den, venku svítí sluníčko, je krásně a vy posloucháte Hit Radio.

0: Další legendární hit na Hitrádiu Snap, Rhythm is a Dancer. Posloucháte Hitrádio ve 2:45. Za 15 minut nás čekají nejnovější zprávy a po zprávách, protože je středa, tak je naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Pokud jste ji s náma nikdy nehráli, tak v rychlosti připomínám pravidla. Je to vlastně jednoduchý. Budeme mít téma, co může zaznít v ložnici a ještě na nějakém místě. Ve 2 hodiny se teprve dozvíme, které místo to je. A vaším úkolem bude akorát, abyste popustili úst do vaší fantazii a prostě napsali mi na 777-937-777 nebo poslali hlasovkou. První věc, co vás napadne, jo? Zkoušíme, kam až sahá dvojsmysl v Česku, v češtině a především, kam až sahá hranice našeho českého humoru. Zatím tak jsme ještě nepřekročili. Máme k tomu občas blízko, to je pravda, někde je to velmi tenký let, ale ještě se nám to, troufnu si říct, nepodařilo. Takže těším se moc. Jako každou středu, ruleta dvojsmyslů po 14. hodině. No a možná bychom to mohli dneska udělat trošku zajímavější a tím, že teď posloucháte Hitrádio, tak bych vám mohl dát něco navíc a můžu třeba za minutku, jakmile tady udělám jednu fotku a pustnu to tam, tak můžu dát k sobě na Instagram do storíčka, to znamená Instagram Jirka Pelnář, téma dnešní rulety a už tam můžete dopředu začít psát, co vás napadne, jo? Budete to vědět dřív než ostatní, co teď neposlouchají, se to dozví až ve 2 hodiny odpoledne. Tak buďte s námi. No a do 14. hodiny zitu například Eva Farna, Měl jsi mě vůbec rád, píseň, kterou naspívala, když jí bylo 13 let, a taky Justin Timberlake. Tak buďte s námi.
1: 10 000 korun za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Orion hledá nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi někdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradioorion.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska na Hit Radio Orion. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
6: Mega sekáč Ostrava u Futura.
7: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
6: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
8: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
9: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
8: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
10: Já jsem nevinnej.
11: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
13: Paka, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
12: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
15: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
13: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
16: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
17: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
18: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
19: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
20: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
21: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna se ptá, měl jsi mě vůbec rád? No, jestli měl rád, tak to už se nedoví, ale my se dovíme, co vláda bude dělat se suchem, protože po volebním víkendu opět zasedne Národní koalice pro boj se suchem. Máme pro vás podrobnosti, Lucie nám je řekne v nejnovějších zprávách ve 14 hodin tady na Hitrádiu, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na D1 na 310. kilometru směrem na Prahu na úrovni Přerova bude v pravém pruhu probíhat údržba mostu. No a na Opavsku ve Štěbořicích na silnici 3. třídy probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
7: Nejlepší čas na nákup motorky? Právě teď. Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové stroje za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
8: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí. Část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí, řekne za statistiky Jan Cízlar.
12: Za Český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu. Samotnému zpracování výsledku voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
11: A v 5 000 proběhnou zároveň i volby do Senátu. No a po volebním víkendu, tedy v pondělí, opět zasedne Národní koalice pro boj se suchem. Na síti X to oznámil premiér Andrej Babiš. Učinil tak den po zprávě, že vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla. Jeho český kraj kvůli tomu včera vyhlásil stav sucha. Nobelovu cenu za chemii dnes získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenzo Soai za výzkum zrcadlové chemie. Objev je klíčový pro pochopení vzniku homochirality, která je jednou z největších záhad chemie. Jde o stav, kdy se skupina objektů nebo molekul vyskytuje pouze v jedné zrcadlové formě. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Radnice Hlučína na Opavsku dokončila přestavbu bytového domu na Mírovém náměstí. Práce zaměřené na zlepšení energetické účinnosti technického stavu a vzhledu objektu stály přes 8 milionů korun. Téměř 1,2 milionu korun město získalo z programu Nová zelená úsporám. Čtyřpodlažní dům byl postaven na přelomu 80. a 90. let.
13: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku má být během dnešního odpoledne oblačno, místy až zataženo, později odpoledne bude oblačnost ubývat. Teploty budou kolem 21. Ve Skydech a Jeseníkách kolem 15 stupňů.
9: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Ve středu odpoledne posloucháte Hit Radio. Lucie, děkujeme moc za zprávy. Tady zase Nobelova cena za klíčový, nebo objev, co je klíčový pro pochopení vzniku homochirality. největší záhady chemie a to vůbec, to je úplně.
11: No tak Nobelova cena je něco, co ty nikdy nezískáš, samozřejmě, to víme.
0: Ale pozor, můžeme tady na Hit Rádiu udělovat Nobelovku za dvojsmysl, protože je středa, za chviličku začíná ruleta dvojsmyslu, tak jsem zvědavej, jak dneska naše mozkové buňky budou nebo nebudou fungovat.
9: Hit Rádio Orion.

0: Plan, Welcome to my life, tedy vítejte v mém životě a já vás vítám v mém světě. A v mém světě je spousta prostoru pro naprosto stupidní humor, blbý forky a především dvojsmysly. Ve středu ve 2 odpoledne na Hit Radio, vždycky tady v mém vysílání, tak oslavujeme český jazyk, protože to je nádherný jazyk a my máme kouzlo právě dvojsmyslů. A ve středu odpoledne nám ruleta vždycky vytočí nějaké zadání, které pro dnešní den zní takto.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při volbách, nebo ve volební místnosti, když jdete volit, prostě volby, volby budou teď za pár dní, tak co může zaznít v ložnici a při volbách? 777-937-777. Dominik, já nevím, jak ten Dominik to dělá, ale vždycky napíše hned jako první. Tak Dominik píše, strč to tam. Jasně. To je první věc. Co napadne vás? Vidím, že jsem si vybrala dobře, hezky. To už asi jako po volbách taky. Dobrý. Pánové, po jednom, prosím. David z Brna. Výborně, Davide. Kdy jsi to použil naposled, tuhle větu? Druhé kolo, to mě baví. Druhé kolo je skvělý. Tak pojďte psát. WhatsApp Hit Radio je tady jenom pro vás. Co může zaznít v ložnici a při volbách? Dejte vědět.

In My Head na Hit Radio a Rehab, je 14 hodin 13 minut, posloucháte středeční roletu dvojsmyslů, díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio. 777-937-777 je teď opravdu číslo, které je v Česku momentálně nejzaplavenější dvojsmyslama. A dnes na téma, co může zaznít v ložnici a při volbách, jo? A tohle je taky hezký, je to těžký teda vybírat, něco musím cenzurovat, jasně. I dnes hrajeme o limitovanou edici hry Člověče nezlob se od Hit Radia. Je to limitovaná edice přímo jako Hit Radiovská edice. Tak vyberu potom na závěr ten nejlepší a pošlu vám to. Tak pojďme na to. Tak co mi tady píšete? Takže třeba, až si vyberete, koho chcete, udělejte u něj křížek. A můžu i víc najednou. Zdravím Lenku, dobře. Další. Tohle je mimochodem nejčastější zpráva. Občanku máš? A je to chytrý, jo, to doporučuju obecně do života, vždycky, jo, tohle je zásadní otázka. Další to je taky pěkný, tak zas za 4 roky. Zdravíme dlouhodobé manželství, tady jeden ze života, nevím, kterýho z těch pindíků si mám vybrat. Pane bože, to jsem si měl přečíst dřív, no. Tak další, jasně, strž to tam pořádně, hlavně neolizuj. Co? Jo, takhle. Dlouho nebyl u voleb, asi nebo nevím. Další. A vaše jméno? Hlavně to tam správně vložte. Výborně. Jeden po druhém, netlačte se najednou. Taky dobrý. A pozor, tady mi píše dokonce někdo, kdo je pravidelně v komisi. Petra zdraví a přesně tak. Nejčastější obálka. Ano, Peťo, teď to čtu. Peťa rovnou píše. Peťa říká, a mám to olíznout? Jsem v komisi a vždy se ptají, zda mají olíznout oválku a zalepit. Taky vždy odpovím, ať klidně lížou. Ale že tam není lepidlo, takže tohle je krásný. Ano, prosím vás, až budete voleb, vzpomeňte si na ruletu dvojsmyslů na Hit Radio, vzpomeňte si na mě a vzpomeňte si právě na tuto větu. A je úplně jedno, jestli budete v komisi, anebo budete před tou komisí, a zkuste u toho udržet vážnou tvář. Co může zaznít při volbách a v ložnici? Pište 777 937 777.

0: Jelena Magdalena. Posloucháte Hit Radio a myslím si, že letošní volby budou opravdu nezapomenutelné pro vás, pokud posloucháte dneska Hit Radio a jste součástí naší rulety dvojsmyslů, protože to, co se odehrává jako u voleb, tak to se vlastně může odehrávat i u vás v ložnici. Alespoň podle naší rulety dvojsmyslů. Pojďme ještě na pár vašich zpráv, než vyhlásím to nejlepší. Libor třeba píše, to je taky hezký. Pro dnešek zavřeno. Ano, to vlastně jako může zaznít v ložnici i u voleb. Tohle je teda strašný. Koukám, že jsi poslední z rodiny. Už tu byl i taťka s bráchou. Haha. Blbý. Další Kamil. Protože budou komunální i senátní, tak navrhuju tak. A teď jsem to strčil vedle. Výborně. Kristýna Sustí píše, no, tak to máme konečně za sebou. Taky dobrý. Verča, tak ta dokonce popisuje tady své poprvé. U voleb teda. Nikdy nezapomenu na své první volby. Po dotazu, jak mám postupovat, mi bylo řečeno, nemačkej, neolizuj a strč to pak dovnitř. Červenám se ještě teď, když si na to vzpomenu. Výborně, já myslím, že se červenat budete úplně všichni letos u voleb. A to nejlepší, co tady mám, tak to poslala Martina a píše, ne, dva na jednou tam opravdu být nemůžete. Ty uchylačko! No, vy jste někdy tak hezky zvrhlí, já vás božňuju. Díky za to, že jste součástí rulety dvojsmyslů. Příští týden ve středu pokračujeme zase a já tady za ty dva najednou posílám speciální edici Člověče nezlob se. To se vlastně hodí pro toho druhýho.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
3: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem RADIO20.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
8: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři natěrači.cz vám odstáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři natěrači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
9: 800 226 226.
8: Smalování neděláme divadlo.
10: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let. Ikonický

0: nabídek místek. www.autopavlas.cz.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro novou folii Deck Dren za super cenu. Více na Deck.cz.
5: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Velšly Arms hit Legendary, co určitě bude legendární příští rok, tak to bude koncert Robbieho Williamse, který se vrací zpátky do České republiky. Pokud jste na něm nikdy nebyli, tak doporučuju, protože stojí to za to. Byl jsem jen jednou jedinkrát v životě a pamatuju si to do dneška. Fakt je jako super. Než ten koncert ale bude, tak to si ještě nějaký ten pátek počkáme, tak si dáme Robbieho Williamse i tady u nás na Hit Rádiu už za chviličku. Na co ale tak dlouho čekat nemusíte, tak to je naše odpolední show. Dneska v 15 hodin opět tady na Hit Rádiu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: Datum, to vám snad ani nebudeme říkat, to už jsou skoro Vánoce, ale den, ten se jmenuje středa a to je pro nás dost pozitivní.
3: Za nás teda pro vás všechny, i když s námi strávíte naši odpošou, bude už i ta středa skoro za námi. Začínáme ve 3, končíme v 6 a počítáme hlavně s vámi.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.

0: Avicii. Ještě v dobách, kdy si říkal Timberg. Posloucháte Hit Radio, je 3:15. Za 15 minut vás čekají také nejnovější zprávy na Hit Radio. Pochopitelně aktuální doprava, která se vždycky takhle na začátku té odpolední špičky velmi hodí, protože přesně ve 3 hodiny to všechno začíná. No a pak, jak já říkám, děj se vůle boží, tak snad dnes na silnicích nepotkáte žádného, jak to říct, v Morzeovce. Tečka čárka. Ty dít. Takhle by to asi šlo, jo? Snad dneska nepotkáte žádnou tečku čárku, nebo jenom čárku na silnicích a budete mít pohodovou cestu. Já se na vás budu těšit v pátek a v pátek ve 12 hodin samozřejmě srdcovky. Ale samozřejmě tím, že já tady zítra nebudu, tak to neznamená, že by zítra srdcovky nebyly. I zítra ve 12 hodin nepřijdete o srdcovky tady na Hit Radio. Bude to s mým kolegou, tuším, že tady bude Kuba, takže to taky bude stát za to. No a já vám přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci a v pátek se na vás těším. V pátek budou výjimečné srdcovky, velmi speciální. Chystám pro vás pár překvápek. Tak se smějte.
1: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běhá mráz po zádech. Hit Radio Orion celý říjen hledá nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Pošlete nám svůj tip na hitradioorion.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska na Hit Radio Orion. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Viděl jsi to?
1: A co, jako?
0: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopij a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
3: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Mega sekáč Ostrava u Futura.
7: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
6: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Jo. Tak je to zase tady.
1: Za 3 minuty 15. hodina. Dobré odpoledne od Michala a Evelíny.
0: Přejeme pěkné odpo, hele, už tady jede doprava, tak pojď říct, co se děje na těch cestách a pak to rozjede.
1: Dobře, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Ve Valašském Mezříčí, ve Vsetínské ulici je nehoda dvou aut, je tady silný provoz. Na Novoučínsku ve Velkých Albrechticích je taky bouračka, auto se tady střetlo s motorkou. A v Ostravě ve Výškovické ulici na křižovatce se Srbskou je bouračka dodávky s motorkou. Počítejte tady s omezením provozu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Správa železnic chystá další miliardové investice. V příštím roce dá skoro 5,5 miliardy korun na projektování a majetkoprávní přípravu staveb. Kam konkrétně peníze půjdou, říká mluvčí státní organizace David Kabele.
7: Na zajištění pozemků a projektování vysokorychlostních tratí. Na prvním dni s projektanty ve Fantově budově Správa železnic představila také změny v zadávání zakázek na projekční práce.
0: Oproti roku 2022 jsou náklady na přípravu železničních staveb více než 2,5krát vyšší. Tehdy dosahovaly necelých 2 miliard korun. Hypotéky v Česku dál zdražují. Za zhruba půl roku se úroková sazba zvedla a teď už se blíží bezmála 6%. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu na 25 let tak musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími než ti, kdo si půjčku vzali v březnu. Ceny hypoték rostou už 7. měsíc v řadě. Máte přehled o tom, co vaše děti dělají na sociálních sítích? WhatsApp vám s tím aktuálně pomůže. Nově totiž zavádí rodičovskou kontrolu, která umožní omezit některé funkce aplikace, například používání Meta AI nebo kanálů. Rodiče mohou také rozhodnout, kdo uvidí stav jejich dítěte. Česká fotbalová reprezentace si pohoršila v žebříčku FIFA. Po 4 porážkách v Lize národů klesla o 3 příčky na aktuálně 51. místo. Nároďák figuruje nejníž od roku 2017. Mimo elitní 50. se propadl teprve podruhé v samostatné historii. Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
2: Počasí v pěti slovech.
0: Furt teplo, ale už oblačno.
2: Možná jsme nejproblematičtější kraj, ale taky jsme nejlepší. Startuje odpolední show Hit Rádia Orion pro celou Moravu a Slezsko.
9: Přivítejte Michala a Evelínu!
1: Ahoj, tak Já nevím, proč mám pořád ten pocit, ale myslím si, že už je čtvrtek. Taky to tak máte?
6: Asi takovej pocit.
1: No, hele, jako kdyby byl. Navrhuju už se hodit do takového předvíkendového módu. To přece nemůže být na škodu, ne? Stejně půlka pracovního týdne už je za námi.
6: Hele, v práci by to trošku na škodu být mohlo.
1: Říkám, ale pro většinu z nás je půlka pracovního týdne za námi, kromě nás, samozřejmě dvou.
6: No, takže 15.02, ještě se uklidníme, ano. Ještě dneska podejte nějaké výkony, i když máte třeba poslední hodinu před sebou v práci. A zítra jako, už můžeme trošku zlepšit.
1: Kdybys mohla být super motivátor, tak já to tady jako rozjedu, že už máme super jako náladu, skoro už je sobota, jak se uklidníme.
6: Ale je středa.
1: Vraťte se ke strojům, jo?

0: A jste si trádím Orion, naší odpolední show, a jsme za to moc rádi. Česko je, je devátou nejlepší zemí k žití na planetě. Jo? První je podle aktuálního žebříčku Estonsko. Porazili jsme Rakousko i Británii a na Česku se cení hlavně bezpečnost a podmínky pro rodinný život. V této kategorii jsme dokonce třetí.
1: No. Jako,
0: řekněme si na rovinu, no. Šance, že se narodíme na planetě, kde žije více než 8 miliard lidí, zrovna do Česka, je asi, ne asi, přesně, 0,059%. Tenhle jackpot si vytáhne jenom každé 17. mimino a to štěstí jsme vlastně měli i my, že jo?
1: Je pravda, že jste se taky mohli narodit někde, kde řešíte, jestli máte vůbec pitnou vodu, a nebo tak my místo toho můžeme řešit, že nafta a benzín nezlevňují rychleji, než bychom chtěli. Máme tady bezpečno, vyrábíme si elektřinu, autobus v každé dědině, sice jezdí jenom v úterý a v dubnu, ale je
0: jezdí,
1: tam,
0: a už zase mudruješ.
1: Nemusíte vytahovat, když dorazí sanitka, k tomu to čtyřiroční období, co se nám hezky střídají. Jako, já to tady mám moc ráda.
0: Jako, pořád máme možnost odjet na víkend do Polska, rovnou si tam nakoupit a taky na ně něco najít, že v tom jsme dobří.
1: Jo, máme tak... se tu hezky, ale Biedronka je tu pořád pro nás.
0: Tak co je pro vás ta jedna jediná a nejdůležitější věc, kvůli které jste rádi, že jste se narodili zrovna tady? Napište nám. 724-299-199.
1: A už jede Dua Lipa a Houdini.

0: a taky Hit Radio Orion. Počítejte i s náma, jak říká Bruno Mars, že můžete počítat s ním, tak s náma taky, jo?
1: To je pravda, my jsme se před chvilkou ptali, co je pro vás ta jedna jediná a nejdůležitější věc, kvůli které jste rádi, že jste se narodili zrovna tady u nás na Moravě a ve Slezsku a v Čechách těž. Marek napsal, jsem rád, že jsem se narodil tady, protože můžu ráno nadávat nastát odpoledne na počasí a večer na fotbal. Tolik svobody člověk jenom tak nikde nemá. Pěkně.
0: Tady někdo píše něco, že kvůli hospodám, no. Tak to je docela smutné. Myslím, že máme co nabídnout.
1: Ne, Lukáš, ale pokračuj, jo. V některých zemích řeší lidi smysl života. U nás se to vyřeší u třetího piva a čtvrté už jenom potvrdí závěr. To se mi líbí docela. Není špatné. Tak jo? Tak si to potvrďte, my posíláme další muziku, za malou chvíli Linkyni, anebo si a dobré odpoledne.
2: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běhá mráz po zádech. Hit Radio Orion celý říjen hledá nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Pošlete nám svůj tip na hitradioorion.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska na Hit Radio Orion.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
16: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
17: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
16: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
18: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
19: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
20: Jsem horská gorila z Ugandy.
21: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
20: Jsem horská gorila.
21: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
2: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park a The Emptiness Machine posunulo náš i váš den zase o kousek dál, už je 15.30 a my jsme rádi, že jste s Rádiem Orion.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: A je to tady.
2: Prokrastinace neboli odkládání věcí na potom prý může zhoršit spánek. Podle vědců to může být hlavně tím, že takový lidé během usínání přemýšlí nad tím, co nestihli nebo se jim nechtělo udělat a co stejně musí dokončit. Jo? To zvyšuje potom stres a přispívá k nespavosti. Tak aha, to je fakt jako zbytečná zpráva za mě.
0: To není můj to.
2: Jako, vážně potřebujeme vědce na tohle. A pozor, končí to doporučením za 100 bodů. Zbavit se prokrastinace nejde ze dne na den, ale rozhodně se to vyplatí.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: Tady odpolední Hit Radio Orion, Michal s Evelínou a Beautiful Trauma je zpráva, kterou teď Evelína má pro všechny studenty, myslím si.
1: Mhm, ale dobrá pro lidstvo. ChatGPT dostane neviditelný vodoznak. AI text půjde už snadno odhalit, jo. Zatím se to připravuje, pořád když text pak jako upravíte výrazně nebo zaměníte slova, může to jít zvrátit, ale já si říkám trošku jinou věc, jo, co mě na tom celém udivuje. Že se to jakoby řeší až teď, nemyslíte třeba, že tohle měly být věci, co s ní měly jít na trh, víš, s tou AI?
0: Já si hlavně myslím, že studenti si hned najdou jinou platformu, jinou AI a prostě jenom přejdou. Jsou taky
1: je potřeba udělat tak, ať to prostě jde odhalit, víš, ať taky víme, co je co dneska ještě.
0: No tak to rozhodně, ale myslím si, že lidstvo je v tomhle taky takové vykutálené a budeme zase hledat řešení, jak to obejít. No, je to tak. Taková prostě pořád hra na kočku a myš. Lana Del Rey nebo Coldplay za chvíli, dobré odpoledne.
2: No, nabídka pracovních míst.
3: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Sleva 20%.
5: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
4: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days je do 18. října.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Milují létat.
12: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
13: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
12: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: Motorkáři pozor! Mega výprodej v motoparku! Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se na motorku už nyní za skvělé ceny na motopark.cz.
17: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
18: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: Volksbanka.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.

0: Ať si říká, kdo chce, co chce, královna ospalosti nebo tak něco, pro mě je to prostě hvězda. Tenhle jsem byl skvělý.
1: Svým žalospěvem opravdu jako zaujala celý svět.
0: Jo, je prostě dobrá, ale možná nám dáte za pravdu, že teď by to chtělo zase nakopnout, tak pojďme si dát jedno espresso macchiato a už pro vás chystáme aktuální počasí, dopravu a zprávy.
1: Já bych si dala opravdové, ale tak zkusím aspoň tak.
0: Tak já ti ho udělám.
1: Tommy Cash je tady.

0: jsme ho lopli, je to tam, byla to rychlovka a jdeme na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na trase mezi Valašským Mezříčím a Vsetínem u Jablunky. Bouračka, na místě zasahují záchranné složky a komunikace pro tuto chvíli uzavřená. A pozor taky na Novou Jičínsku ve Velkých Albrechticích, tady je taky bouračka, auta s motorkou, tak s opatrností ale projedete. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90, Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let. Ikonický

0: Chlebovice Frýdek Místek. www.autopavlas.cz.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Jenom hity. Hit Radio.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Premiér Andrej Babiš ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak jeden den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla. Jihočeský kraj proto už včera vyhlásil stav sucha. Na českých školách začnou znovu měřit, jak jsou na tom děti s fyzickou kondicí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na vybraných základních a středních školách. Co přesně budou děti dělat, řekne za ministerstvo školství Ondřej Macura.
7: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy-lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž ve zhybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
6: Měření naváže na poslední celostátní testování z roku 2022. Mladí lidé podle rodičů aktuálně nedosáhnou na vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Podle nejnovějšího průzkumu pomoc s bydlením svých potomků řešilo 32% rodičů. Dalších 35% očekává, že ji bude řešit v budoucnu. Nepomáhají jim jen finančním darem nebo úsporami, ale často i ručením vlastními nemovitostmi. Tomáš Macháč ukončil v úvodním kole turnaje Masters v Šanghaji dlouhou sérii porážek. Český tenista dnes zdolal domácího reprezentanta a připsal si první výhru v hlavní soutěži turnaje na ATP Tour od květnového Roland Garros. Ve druhém kole rodák z Berouna vyzve Alexandra Bublika z Kazachstánu.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
9: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku ještě hezky teplo, ale jak už jsme si dneska pomalu zvykali, i zítra bude spíše zataženo.
10: Já mám pocit, že to říkáš každý den. Ještě čekáme hezky a pořád to nějak oddalujeme, ne? To,
9: jo, ale... protože já pořád čekám, který den bude ten, kdy už se to jako... Dneska trošku poprchávalo, takže už se to kazí, je to tady. Tak...
3: Celý den si makal, teď je řada na nás. Michal Pistolas a Evelína Švrčková. Odpolední show Hit Radia Orion pro celou Moravu a Slezsko.
9: A my jsme taky tady a samozřejmě to nejdůležitější, vy musíte být tam, kde právě teď jste. A tam, kde právě teď jste, vám je snad dobře.
10: To je fakt. My pro vás máme ještě v této hodině, no co ještě v této hodině, právě vás pošleme zadáčo na koncert Kateřiny Marie Tiché a bude toho mnohem víc, třeba super muzika, tady je Eva Farná, její Perpetuum mobile.
9: Snad dneska taky nejedete trošku jak Perpetuum mobile. Jdem na to.
10: Dobré odpoledne.

0: Imagine Dragons a Follow You na Hedrádu Ohryon, ty, a už mám dost.
1: Tak pojďme dál.
0: Odehrálo, jsem chtěla říct, ty dvě slova se spojily. Ale přejeme pěkné odpoledne, to je jasný.
1: To rozhodně.
0: Vemeš nás na kolo, že jo?
1: Jo. Profi cyklisté z Venezuely a Kolumbie si po závodě v Polsku odskočili nakoupit do Ostravy. První chyba.
0: Aha.
1: Kola nechali normálně před obchodním centrem nezamčená. Ah. Druhá chyba, jo, jako závodní kola ještě k tomu. Kola jim ukradli po pár minutách, trošku jsme to čekali, zívačka, ale bacha, teď přichází plot twist. Úplně bleskově chytili ostravští strážníci, kterým za tohle tleskáme.
0: Určitě.
1: Jeden zloděj jim řekl, že si to kolo zrovna od někoho kupuje, vlastně, že si to jde jenom tak zkušebně projet, jestli je to jako to pravé ořechové. No a ty další týpky chytili krátce na to. Takže ano, bavili jsme se o tom, že Česko je nejlepší, devátou nejlepší zemí pro život na světě. Mm-hmm. Říkali jsme,

0: Ale tak bychom si zasloužili něco nového od Rihanny, že jo? Ona je dobrá.
1: Je dobrá a Umbrella je pořád dobrá. Už kolik? 15 roků? 10?
0: 35.
1: Tolik zase ne. Ale fakt jako, a myslím si, že se dočkáme, protože Riri, jak se jí říká, už se zavřela do toho studia, že ale ještě nevylezla.
0: Hele, událost týdne. Benzin zlevnil na 45 korun, jo. Už je to tak zlé, že já, ano já, jsem se dívala na marketplace na kola. Že bychom začali doma všichni jezdit na kole. Ne jako do práce, ale třeba na výlety, protože jsem tak vyhodnotila to jako levnou zábavu. A jsem to zase zavřela. Naštěstí pořád je tu sex, to je nejlevnější zábava.
1: Tak když to není v tom autě, že?
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Jedu vlakem, jedu vlakem, jedu vlakem Českých drah.
4: Maleda mnoho kaváren.

0: ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
2: Víš, co ti teď zrychlí tep?
3: Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
9: 800 226 226.
8: Malování neděláme divadlo.
10: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
11: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
10: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
12: Nejlepší evropský curling míří poprvé v historii do Ostravy. Zažijte mistrovství Evropy v curlingu a vychutnejte si tento atraktivní sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace, včetně olympioniků. Dorazte jim vytvořit pořádnou atmosféru. Přijďte od 26. října do 1. listopadu do porubské RT Torax Arény. Vstupenky pořídíte v síti Enigu. Kompletní program najdete na curling.cz/me2026.
13: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
14: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
15: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
16: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
17: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Hlavou proti Evelíně.
1: Já se vám, že jsem do toho vlezla, jo, ale kdybyste viděli tady kolegu, jak mu to rozhodilo papuč, jak by třeštil oči, tak to rozhodně stálo za to.
2: Nebylo to poprvé, nebylo to samozřejmě naposled. Mě to rozhodilo tak moc, že jsem tam nedal takovou tu znělečku, že byste si mohli zavolat do soutěže Hlavou proti Evelíně. 5910001001, ve hře jsou dnes naposled lístky na Kateřinu Marii Tichou. Kde to máme? V barách Music Clubu v Ostravě 14. října ve středu od 8 hodin. A už nám někdo volá.
1: Kdo půjde na podzimní turné Kateřiny Marie Tiché a Benji z Halo?
3: Ahoj.
1: Ahoj, kdo tam je?
3: Tady Monika.
1: Dobře, Moni. Tak jdeme do toho. Dvě otázky pro mě, dvě
2: Monika.
1: Pro tebe. Kdo začne? Pojď do toho. Tak jo, tak Monča začne, jdeme na to.
2: Výborně, Moni. Tak Moniko, pojďme. Které z těchto zvířat neumí couvat? Klokan, pes nebo kočka?
3: Klokan.
2: Jak víš?
1: Taky bych typovala. Tak psa jak i kočku víš? Už tak jsme někdy couvat
2: takovou,
1: viděli.
2: Takovou rychlou rozborku, proč zrovna klokan?
3: Protože mám psa i kočku a ti couvají, no, tak nevím.
1: Takže víš.
2: To je šachmat.
1: Ne, nevíš.
2: Dobře. Je to klokan. Evelino, je z Ostravy blíže hranice s Polskem nebo se Slovenskem?
1: S Polskem.
2: Dobře, 1-1. Moniko, které slovo je delší? Nejkratší nebo nejdelší?
3: Nejdelší.
2: Nejdelší, no je to nejkratší. To má 9 písmen.
1: To je úplně jasný chyták.
2: No, no a nejdelší jenom 8. Nevadí. Evelino, která kapela naspívala hit Klára?
1: Činasky.
2: Tak dneska si vítězkou.
1: Já?
2: No.
1: Moni, a kdyby si na tu Kateřinu šla, s kým bys tam šla?
3: Kamarádkou.
1: A chceš tam jít?
3: Ano.
1: Tak to je blbý. Ne, tak půjdeš, my ti to dáme, jo? My ti to dáme za to, že máš tu kočku ne, s tím psem.
3: Tak
2: my tam chceme slyšet nějaký úsměv v tom tvém hlase, víš?
1: No, jako, já jsem chtěla z tebe dostat emoci, to bylo docela těžký.
2: To no, je dobrý, emoce, dobrý, wow. To nás rozstřelilo.
1: Zůstaň na telefonu.
2: Tak jo, posíláme Luisa Capaldiho.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Orion.

0: celý středeční den. Doufáme, že všechna těžká práce už je taky za vámi a nečeká vás třeba ještě doma takzvaná druhá směna na něčem.
1: Víš, že je teprve 16.41.
0: No a většina lidí za mě končí 16.30, ne, v práci.
1: No, ale tak většina toho dne ještě není uspěte, za náma.
0: Když tak už i pokud třeba teď čekáte na nějak, že půjdete na noční, nebo tak se omlouvám.
1: Ne, my vám to čekání na tu noční, na tu vysněnou noční samozřejmě zpříjemníme skvělou muzikou. Za malou chvilku neskutečný banger BB Rexa, Faithless, New Religion od nás. Dobré odpoledne.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: V Ostravě se chystá jedinečná akce. Pokud nevíte, kam v sobotu vyrazit s rodinou, v Bělském lese se od 11 hodin koná festival dřeva. Čeká vás den věnovaný lesu, přírodě, řemeslům a samozřejmě dřevu ve všech možných podobách. Program je určený hlavně rodinám s dětmi a nabízí možnost poznat les zase trochu jinak než jen při obyčejné procházce. Takže pokud máte chuť na podzimní výlet, vezměte děti a vyrazte v sobotu do Bělského lesa v Ostravě. Více informací na festivaldřeva.cz.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
5: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
10: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
9: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
10: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
11: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
12: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
14: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
15: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
17: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
18: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
19: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
20: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
21: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
22: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
23: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle moravskoslezskou dvojku platit musíme. Michal a Evelína, dej si odpolední show Hit Radio Orion.

A my teď na Hitrádiu Orion ještě přihodíme jeden tip k dobru, protože Formule míří do Ostravy od pátku 9. do neděle 11. října se Dolní Vítkovice promění v závodní svět. Do Ostravy totiž dorazí poslední letošní zastávka Allwyn Racing Roadshow. No a hlavní lákadlo, na jednom místě uvidíte hned dva monoposty McLaren, které si budete moci prohlédnout pěkně zblízka. Nemusíte jenom koukat, připraveny budou také profesionální závodní simulátory, kde si můžete zajet vlastní čas a motivace, tak to bude pořádná. Nejrychlejší jezdec celého víkendu získá sběratelskou minihelmu Landa Norrise. Tak se na to běžte podívat. Více najdete na allwyn.cz/roadshow.

0: říkejme více ano, místo ne. Buďme takový jesmeni, jako v tom filmu. Podle mě by to mohlo přinést zajímavý den.
1: Tak to byla myšlenka, která ukončuje 16. hodinu a teď jo. Už míříme na cesty. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor na D1 na 317. kilometru ve směru na Ostravu. Tady je bouračka v místě dopravního omezení a blokovaný je jeden pruh. Kolona už má skoro 2 kilometry. V Ostravě v Rudné ulici u křižovatky se Závodní je taky bouračka. Tady se srazilo auto se skútrem. Postojíte si v obou směrech, tak pozor na to. Dávejte na sebe pozor a dobře dojeďte. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass opravdu.

0: Volkswagenka.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. V komunálních volbách voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu, řekne mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
1: Ve volební místnosti zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Na jednoho obyvatele připadlo 121 litrů, což je asi o čtvrtinu méně než před 20 lety. Nicméně v Evropě dál zůstáváme rekordmany. V Česku se totiž vypije skoro dvojnásobek unijního průměru, což je necelých 70 litrů na osobu ročně. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září vzrostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Inflaci dosud brzdily hlavně levné potraviny. Výrazné zdražení pohonných hmot, energií a služeb už ale nestíhají kompenzovat. Hokejisté Pardubic se dnes večer v pátém kole Ligy mistrů představí v Bordeaux a mohou potvrdit postup do osmifinále. Po úterním zápase pátého kola jim patří páté místo. Ve Francii se začne hrát večer ve čtvrt na 9. S Dynamem do Bordeaux neodletěli Jakub Lauko ani odpočívající kapitán Roman Červenka.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
4: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku oblačno, místy úplně zataženo, takže sluníčka opravdu nebude moc. Co bude dobrý, teploty pořád mírně nad 20 až 23 a to je fajn.
0: On je ostravský Řek a ona havířovský uragán. Michal Pistolas a Evelína Švrčková.
5: A tohle je nejdivočejší odpolední show na Moravě a ve Slezsku.
6: Může to Bousku ještě jednou?
4: Ta já jsem si ji nikdy nevšimla. Když se řekne havířovský uragán, tak je tam Bouska, to je fakt vtipné. To se nám povedlo. 17 hodin a 3 minuty. Doufáme, že se nám povede i následující hodina a že u toho budete chtít být.
6: Dobré odpoledne přejeme. Rock my body, rehab, Ina. A seš.
4: Rehab, si řekl, rehab.
6: Rehab.
4: Byl tam
6: no, pojďme už to odpálit.
4: Jako Barbora.

0: John Legend ze sebe vydal všechno, co to šlo, jenom pro vás, tady teď na Hit Radio Orion. Tak pojďme dál, stalo se to daleko od nás, ale jo, muž ve firemní tombole vyhrál rok placeného volna, neskutečné.
1: Tohle je reálně lepší než wellness, televize, nebo celé prase, po případě popelnice, kterou jsem vyhrála v Bílčicích jedno, i když jak se nám nakonec jako šikla, to je pravda, ale o tom potom, rok placeného volna.

0: Skupina Krištof, tak jak je neznáme, ale tak jak je zase máme rádi. Hit Radio Orion vás zdraví, děkujeme, že jste s námi.
1: Hudební svět pláče, Česko se příští rok nezúčastní Eurovize. Televize česká prý na to nemá peníze, jako za nás škoda, někdo říká bizár, já jsem se na to díval docela rád, protože mě bavily všechny ty efekty a způsoby, jak se vlastně dá v dnešní době udělat show, jo, a pak taky ta soutěž mezi národy je vždycky super fandiníčko, ne?
0: Slovy lajka, no money, no funny.
2: 10 000 korun za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Orion hledá nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi někdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradioorion.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska na Hit Radio Orion.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Kovona systém Český Těšín.
12: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
11: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
15: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
14: Promění.
15: A v novou sukínku?
14: Promění.
15: A v paraplíčko?
14: Promění.
15: I na obal pro pastelky?
14: I v obal.
15: A v baťůžek?
14: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
16: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
15: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
14: Běž už.
16: Více na cestaodpadu.cz.
17: Mega sekáč Ostrava u Futura.
18: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
17: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
19: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
20: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
21: No včera bylo pozdě.
22: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
23: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
24: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
25: Dobré ráno.
24: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
25: Takhle, stálo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu jsem do garáží a škrábnul jsem si auto.
24: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
25: -3.
24: -3 a neparkuješ vedle mě.
25: No bylo tam, jaký máš auto?
24: Černý auto.
25: Tak to bylo?
24: Fakt?
25: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš zase.
24: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztraceného a já mám podepsaný auto v tom autem teďka.
25: Podepsal jsem to blatníkem.
23: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

0: Lost Frequencies si dali jejich reality a my tu naši realitu vracíme zpátky do odpolední show na Hit Radio Orion. Dobré odpoledne od Michala a Evelíny.
1: Napadlo vás někdy, jaký je strop porodu, co žena za život zvládne? Taky občas myslíte třeba na Marii Terezi.
0: Je každý večer.
1: A jejich 16 kousků. Já docela jo, tak to číslo je 30. Historie zná teda i extrémy.
0: Jo, mezi tím budu dělat porody Marie Terezie, jo, pojď.
1: Historie zná tedy i extrémy, kdy manželka ruského rolníka měla údajně 69 dětí, ale zvládla to během 27 porodů. Už do... Takže to číslo je pořád pod 30, jo. Měla 16 dvojčat,

0: Pojď zapomenem a Miraj na Hit Radio Orion. Zdraví vás Michal a Evelína. Jsme rádi, že jste i teď po 17. hodině součástí naší odpolední show.
1: Doufáme, že dobrovolně.
0: A pozor, známe nejbohatší lidi světa. V novém žebříčku kraluje Elon Musk, druhý je majitel Google a YouTube Larry Page a třetí je Jeff Bezos. Ne, není tam nikdo z vás, to můžeme říct s jistotou, nejsme tam ani my, takže z toho vyplývá, že si v příštím vstupu popřejeme krásný podvečer a zítra se zase vrátíme na svá místa hákovat, vydělávat, abychom měli pod stromkem o Vánocích nějakou tu hojnost, že jo, a nejenom smetí z větví.
1: A brambory, no nic, to jsou pořád ti stejní lidi, že, ti bohatí.
0: Nuda, fakt.
1: Nuda.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
6: váš názor. Váš názor.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
11: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
13: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Já jsem nevinnej.
18: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
19: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
20: Bacha, Benka.
19: Z vězeňského prostředí.
21: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
19: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
22: Vítkovičáci! V pátek 9. října od 17.30 vyzveme v domácí Mustang aréně úřadujícího mistra HC Dynamo Pardubice. Přijď na zápas dřív, dej si něco dobrého v nové Vítky fanzóně a podpoř mladé Vítky. Na výborné čepované ryze hořké pivo sestav do Vítky Beer Pointu. Každá útrata ve vítkovických stáncích podporuje vítkovickou mládež. Probuď v sobě Vítka a buď u toho v pátek 9. října od 17.30 v Mustang aréně proti HC Dynamo Pardubice. Za Ostravu, za Vítky.
23: Pes zmizí v lese, dcera nezvedá telefon a motorka
0: Ta byla včera ještě v garáži.
1: Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
20: Víš, co ti teď zrychlíte?
23: Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
24: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
25: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.

0: Kaskáda. Není nic, co by mi dožil, nalilo tolik energie jako tahle holka.
1: A ještě ti tam něco přikýpne Shakira se svým Zoo už za malý moment, ale to už si poslechneme i my na cestě domů, protože odpolední show už je u konce.
0: Tak my se loučíme. Čau a

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V kolonách projíždíte Štěrboholskou spojku v obou směrech, ale také Baranďák a Dobřískou ulici. Zdržení je na Pražském okruhu od sjezdu z D5, ale také v opačném směru na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku za posledních 6 let přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září to tak vidělo 42% lidí, v roce 2020 to bylo pouze 35%. Zároveň ubylo těch, kteří horní komoru parlamentu za pojistku demokracie nepovažují, s bezmála polovičním podílem je jich ale stále víc. Na českých školách začnou testy fyzické kondice dětí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na všech běžných základních a středních školách. Detaily popisuje za ministerstvo školství Ondřej Macura.
9: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují shyby nebo výdrž bez hybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
1: Do testování se zapojí žáci třetích a sedmých ročníků základních a druhých ročníků středních škol. Jedná se o zhruba 300 tisíc dětí. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Na jednoho obyvatele připadlo 121 litrů, což je o čtvrtinu méně než před 20 lety. V Evropě ale dál zůstáváme rekordmany. V Česku se totiž vypije zhruba dvojnásobek unijního průměru a ten je necelých 70 litrů na osobu ročně. Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z 26. srpna, přestože stále zůstává pohřešováno více než 5000 lidí. Rozhodnutí vlády vyvolalo mezi rodinami obětí smíšené reakce.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
1: Do rána polojasno nebo skoro jasno a také mlhy, nejnižší teploty 10 až 5 stupňů, na Moravě ještě tepleji. V Čechách pod mrakem postupně přehánky nebo déšť, na Moravě a ve Slezsku zůstane ještě polojasno. Nejvyšší teploty na západě i severu 16 až 20, jinak kolem 22 a na jižní Moravě až 25 stupňů. Postupně se rozfouká čerstvý severozápadní vítr.
10: Severozápadní vítr je krutý, no nic, dámy a pánové, hezký večer, s vámi Kateřina Pechová a společně se opět vydáme na cestu časem do toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A přísahám, i dneska to bude velkolepý. Hned na začátek, tahle nádherná věc. Right, said Fred, don't talk, just kiss.

skvělý song, co? Soul Sister, The Way to Your Heart, právě teď na Hit Radio. Hele, a takhle pojedem celý večer, jo? Úplně to nejlepší, co si dokážete představit. Z romantiky, přes totální pecky, co vás rozhýbou. Ať to má trošku dynamiku, jo, ať to má nějaký rytmus. Tak jsem na vás zvědavá, jak moc si to užijete. Prosím vás, ještě než se pustíme do dalšího songu, důležitá informace. Česko je 9. nejlepší zemí k žití. 9. to je top 10, prosím vás. To je jako hodně dobrý. Určitě se v tom nějak odráží i cena piva, to musí, protože jinak nevím. Ale je to skvělý. Jo, tak připomeňte si to dneska, jo? Jenom si tak jako řekněte, ca, žiju v 9. nejlepší zemi světa. A to je jako hodně dobrý. No a tohle je teda taky hodně dobrý, no. To sice není z Česka, ale skvělý to je. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, právě.

0: Jan Kalousek a Chodím ulicí. Posloucháte Hit Radio, díky za to. Díky, že jste si nás vybrali i pro svůj středeční večer. Doufám, že si to užijete. Opět společně cestujeme časem a prostorem a objevujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku do uší Maria McKee, taky Black Eyed Peas a taky tahle legendární věc. Tak si to pořádně zaspívejte. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, už za chvíli.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Máme ji!
3: Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
5: Projděte se po stopách Frýdlantské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
8: Viděl jsi to?
9: A co, jako?
8: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
9: No má bejt.
8: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
9: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
8: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
9: Radši dopíjat jít do petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
10: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
14: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Hranicích u Chebu za 3 157 300 korun. Byt 3KK v Týnu nad Bečvou za 3 800 000. Rodinný dům ve Švihově u Klatov za 6 180 000. Rodinný dům v Jeseníku nad Odrou za 4 499 000. A rodinný dům ve Vlašimi za 4 490 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
15: vzdělávající maminky. Přijďte ve čtvrtek 15. října od 10 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 15. října ve Vítkovické porodnici.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Prostě nádherný song. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. To s Hit Rádiem, hezký večer. A prosím vás, troška motivace takhle při středě, jo. Máme nový světový rekord, a to v délce držení plenku. Jo, asi víte, takový to, jak že vám i vteřina připadá dlouhá, celé tělo napnutý, držíte. Tak prosím vás, nový ženský světový rekord je 5 hodin, ne 5 minut, 5 hodin. A ještě ke všemu, ta paní, ona teda je šílená trošičku v tomhle, já ji sleduju občas, Donna Jean Wild, tak prosím vás, je 61 let. Mm-hmm, a právě držela 5 hodin plank. Jo, tak já jenom, dejte si ještě ty bramburky, ale zítra fakt začnem, jo? Všichni společně. Tak dobře, možná ještě zítra si ty bramburky dáme a začneme pozítří. Tak jo, tak platí k tomu. Macarena, Los Del Rio, jdeme na to.

0: Qué cosa buena, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Na Hit Radio pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Marný podzim s Hit Radiem. Zlepši si náladu.

0: Sydney Youngblood, jste s Hitrádiem, přeju krásný večer. Doufám, že si užíváte víceméně poslední den babího léta, jo, uvidíme, třeba bude ještě babí lehký podzim, necháme se překvapit, teď si nám to ale na pár dní rozhodně pokazí. My se tím ale nenecháme zkazit náladu, ne, my totiž máme, co? To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A za chvilku třeba tohle. A u tohohle se prostě vždycky musíte tvářit spokojně. Queenie, I Want It All, nebo Richard Miller, už za chvíli.
1: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: pozvánka.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
11: Vítkovičáci!
12: V pátek 9. října od 17.30 vyzveme v domácí Mustang aréně úřadujícího mistra HC Dynamo Pardubice. Přijď na zápas dřív, dej si něco dobrého v nové Vítky fanzóně a podpoř mladé Vítky. Na výborné čepované ryze hořké pivo se stav do Vítky Beer Pointu. Každá útrata ve vítkovických stáncích podporuje vítkovickou mládež. Probuď v sobě Vítka a buď u toho v pátek 9. října od 17.30 v Mustang aréně proti HC Dynamo Pardubice. Za Ostravu, za Vítky.
13: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
14: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
13: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
14: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
16: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Hit
18: Radio. Jak zlatá bula sicilská stvrzuje, že kdo chce, ten se dopíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Sedmá hodina je tu, přeju vám krásný večer, dáváme si spolu to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Teď jsou tu ATB.

Live a Black v éteru Hit Rádia. Hezký večer. No a k té romantice se to hodí, protože podzim je údajně nejdokonalejší období pro začátek vztahu. Pokud jste single, tak je vám to jasný, protože všichni prostě chceme někoho, s kým přežijeme podzim a zimu. Jo, je to tím, že jsme víc doma, a venku je tma, zima, jo, takže chcete s někým tuhle zimu a tmu sdílet, aby vám bylo teplo a aby tam bylo světlo. Jo, je to jasné. Údajně taky díky tomu snižujeme tak podvědomě nároky. Pozor na to, jo, protože opatrně. V červnu ještě máme spoustu nároků a najednou padne první mlha, je tma v pět a najednou prostě všechny tyhle vaše přání a zábrany padají, jo. Takže ano, je skvělý mít nějaký ohřívač nohou. Otázkou je, jestli tímto ohřívačem nohou nutně nahradit hledání životní lásky, jo. Takže prosím vás, ano, hodně štěstí, ale opatrně.

0: Jamelia a Superstar, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásnou středu. A krásný večer, a ano, víc než polovina pracovního týdne je za námi, takže doufám, že i díky tomuhle máte dobrou náladu, jo? Díky tomu, že dneska bylo krásně a díky tomu, že posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia. A i za chvilku to bude stát za to. Hele, Guns N' Roses, jo? Taky DJ Bobo, nebo... Nelly Furtado, a to vaše uši rozhodně potěší, tak buďte s námi.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Milé nastávající maminky, přijďte ve čtvrtek 15. října od 10 do 16 hodin na Den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 15. října ve Vítkovické porodnici.
3: Nejlepší evropský curling míří poprvé v historii do Ostravy. Zažijte mistrovství Evropy v curlingu a vychutnejte si tento atraktivní sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace, včetně olympioniků. Dorazte jim vytvořit pořádnou atmosféru. Přijďte od 26. října do 1. listopadu do porubské RT Thorax Arény. Vstupenky pořídíte v síti Enigu. Kompletní program najdete na curling.cz/me2020.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Jste s Hitradiem, za námi právě teď Guns N' Roses a Paradise City. A já bych vám chtěla říct, že herečka Jennifer Lawrence je normální královna. Jo, neříkám to opravdu jen tak, protože krom toho, že je vtipná, umí si dělat legraci ze sebe, tak ona teď totiž v jednom rozhovoru prohlásila: když jsem venku, myslím na svůj gauč. Ráda si sednu, najím se a pustím si televizi. Hollywoodská hvězda. A to je na tomto krásný, prosím vás. Takže pokud se těšíte nejvíc na to, že si doma sednete na gauč, najíte se a pustíte telku, je to naprosto v pořádku. Nemusíte mít neustále pocit, že musíte něco velkého dělat. Nemusíte. Pohleďte svůj gauč, pohleďte svoje najedené bříško a dejte si něco hezkého v telce. No, anebo si s námi užijte další fantastické hity, protože právě teď je tady Celine Dion. Tak jdem na to.

0: DJ Quicksilver Belly Simba. Posloucháte Hit Radio, jsem ráda, že jste s námi. Doufám, že i vy se dobře bavíte v rámci tohohle našeho cestování časem, protože ano, opravdu putujeme časem a prostorem. Za chvíli nás čekají třeba Lunatic, ty znáte určitě všichni, jo, protože to je prostě legendární. Teď měli takovej comebackový koncert, říkali, že jednou a dost, chápu, v tom úplně plném složení, to může být náročné. Dáme si Lunatic, dáme si Jennifer Lopez a dáme si taky Nazaret. Jo, Dream On, už za chvilku.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: vás. Váš názor?
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
12: CZ.
15: Hit Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Hezký večer, je 8 hodin, s vámi Kateřina Pechová a před námi další songy z 80., 90. a taky milénia. Hit Radio.

Sean Paul s Hit Radiem. Krásný večer vám přeju. Přáli byste si potkat žraloka? Takhle, tipuju, že asi ne. Případně dobře, pokud by vám někdo přísahal a měl v tom pravdu, že to je žralok, který nekouše. I tak bych mu nevěřila, prosím vás, opatrně. Ale teďkon je žralok na světě, který fascinuje mnohé, jo, protože ten žralok je prosím pěkně oranžovej. Není to proto, že by se koupal v oranžádě, jo, ani že by snědl příliš sírových křupek. Prosím vás, tenhle ten oranžový žralok se objevil v Kostarice. Má bílé oči ještě k tomu, což je kombinace, která podle vědců nebyla nikdy zdokumentovaná. A údajně za tímhle neobvyklým vzhledem stojí xantismus a částečný albinismus. Což je hustý, jo, že prostě i v té volné přírodě se to takhle děje, takže ano. Teď víme, že i oranžový žralok existuje, ale prosím vás, stejně se mu vyhněte. Jo, další hity k tomu Foreigner a I Want to Know What Love Is.

0: This Is Your Night a Amber v éteru Hitradia. Přeju krásnou středu, krásný večer vám všem. Díky, že jste s námi i teď po 8 hodině. Doufám, že se máte hezky, jo? Že si užíváte to hlazení uší. Možná to zní trošku divně, ale v podstatě to tak je, jo? Protože si dáváme jenom to nejlepší. Projíždíme spolu 80, 90 a milénium a vybíráme všechny ty perličky. Čekají nás tak YouTube, One More Time a nebo Chris de Burgh. Ano, bude to stát za to, tak buďte s námi.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jo, hezký večer. A pozor, pozor, protože tohle je velký. Poprvé se má destilovat whisky ve vesmíru. Jakože, cože? Ano, už za rok a půl, jo, tam se musí samozřejmě plánovat na trošku delší dobu, ale konečně nám ten vesmír k něčemu bude. Konečně se všechny ty miliardy, jo, z NASA a SpaceX využijí na něco, co si můžete reálně nalít do skleničky. Jo, ideálně se u toho dívat na hvězdy, samozřejmě, ať to je kompletní ten zážitek, že jo. Jako, nedokážu si úplně představit tu cenovku na takovýhle whisky. Jo, ale tak když budou destilovat dostatečně, tak by se mohlo dostat na každého z nás, že jo? A potom bychom mohli okusit spousty vesmírných zákonů, jo? Třeba nedostatek gravitace, to možná z víkendu znáte taky. Další hity k tomu, tohle jsou Abraxas a Obyčejný svět.

Boys, jste s Hitrádiem, krásný večer. A už se nám to blíží, za chvíli 9 hodin, to znamená, že se s vámi pomalu loučím, užijte si krásný zbytek středy, spolu se slyšíme opět zítra, přesně v 6 večer, budu se na vás moc těšit, no a za chvilku do uší další skvělý čongy, hele, Eminem a Dido, Rednecks nebo Erasure. A tohle je krásný song, tak si ho užijte, mějte se krásně a

0: se zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma na zážitky
2: CZ.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
2: Víš, co ti teď zrychlíte?
8: Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
9: Hit Radio.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Beskyd až po Jeseníky. Jsme doma tam, kde jsi doma ty. Hit Radio Orion. Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.

0: srdce. Belabel.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: firmanazajitky.cz.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha. Hit Radio Orion.